Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britského zpěváka a producenta Timmyho Whitea, který spojuje elektroniku s popovými melodiemi tak, že to prostě funguje. Jeho skladby mají energii a zároveň jsou plné emocí, takže tě dokážou nejen rozhýbat, ale i chytnout za srdce. Timmy White je jako ten kamarád, který ti v nejlepším slova smyslu rozumí a přesně ví, co potřebuješ slyšet. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme spoustu další muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Jamese Hypa, britského producenta a DJe, který svým energickým stylem baví fanoušky taneční hudby po celém světě. Jeho skladby jsou plné chytlavých rytmů a groovu, který tě rozhýbe během pár sekund. James Hype je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té správné nálady. Zůstaň naladěný. James Hype.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého.

0: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.
1: A přece jenom není úplně jednoduchý sehnat 17 tun trubek, aby tam byly za 3 týdny, jo, že vlastně. Vím, že to jsme tam byli, tak vlastně i nějaký pavilony zavřeli, že mlátili ty dělníky, aby makali, jo, že vlastně to v Česku prostě máme GDPR a máme tady milion papíru nekonečný, na nikoho se nic nestane, no, tam to bylo jako tvrdý, no. A v podstatě ono se to celé takhle dá zavřít do jednoho plechu. Takže málem to bylo tak, že jsem vlastně udělal diplomku a zbořil jsem školu, což by bylo pěkný. Já jsem byl na cizvěžním gymnáziu Hejčín, což bylo největší peklo, co jsem kdy mohl vymyslet. A to si pamatuju, jak byla celá katedra, třeba 15 těch profesorů tam bylo. A z ničeho mě tak stoupil děkan, tak jsem mě podíval, říkal, pane dostal, vy o dějinách nevíte absolutně, ale absolutně nic.

0: Hezký den, přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a se mnou je tu dnes umělec a sochař Jan Dostál. Honzo, ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, já tě taky vítám.
0: Právě teď probíhá v Dubaji světová výstava Expo, konkrétně od letošního října do konce března příštího roku a ty jsi autorem instalace na českém pavilonu. Tak mi prosím prozrať, jak se dostane kluk z Olomouce k takové spolupráci.
1: To bylo docela zajímavé a takový úplně nenásilný, kdy jsem 2 roky zpátky dělal na jednom festivalu, Blíno se to jmenuje, prozvaný taková dost alternativní akce a hodně tam pracovali s umělcama, se sochařema, lidi tam měli instalace a mě v té době napadlo, že bych udělal přímo instalaci na místě, že bych to přímo vytvářel na místě a bylo by to takový coworkingový projekt, že prostě lidi z toho festiáku přes den by mohli pomáhat a prostě měli jsme tam asi 2 kilometry železných jeklů a tak jsme to prostě ohýbali a teď prostě kdo chtěl, tak prostě přišel, přidržel to, my jsme to svařovali. No a bylo taková jako dobrá akce, lidi se do toho, já vždycky tam někdo přišel, třeba hodinu pomáhal, pak zase odešel a tak jsem vystřelil za ty 3 dny třeba 40 lidí, což bylo docela jako zajímavé, že fakt jako hodně lidí tam přišlo. No a ještě jak to bylo takový alternativní, tak pak si tam v tom hráli děcka a běhali si v tom a bylo takové jako skruže, třeba od 2 metrů do 6 a ta socha měla třeba 18 metrů na 10, takže tady docela jako rozsáhlá věc, co se povedla udělat. No a pak vlastně v sobotu večer mi to říkal ten majitel toho festivalu, že by se se mnou rád potkal jeden architekt, takže jako takový šikovný. Tam jsme nějak dali kontakt a ráno jsem vlastně byl ve stanu. Ještě jsem tam byl jako s přítelkyní novou, tak se mi vůbec nikam nechtělo a teď ten architekt mi asi 5x volal, ale já jsem furt nechtěl vylít, jsem byl tak jako složitý. Ještě po párty a nakonec jsem se tak jako v 10 vylámal z toho stanu, došel jsem tam a ty tak sedíme na nějakých paletách rozpadlý na tom festivalu a on mi říká, ty já jsem vyhrál výběrko do Dubaje a strašně se mi líbí, co tady děláš a pojďme dělat něco spolu. A mě strašně moc lidí, jako vždycky říkalo, jo, budem dělat sochy do Dubaje, že takové jako když někteří lidi jako žvaní, tak většinou si chytnou Dubaje. Takže už jsem si třeba asi o 6 spolupráci v Dubaji, ale už jsem na tom festiáku, jako, byl jsem taky v pohodě, tak jsem si to jako vyslechl, myslel jsem si o tom svý, jako, že to nedopadne. No a vlastně za 14 dní se podepisovala první smlouva na tu vnitřní fontánu 7-metrovou, co jsem dělal. No a tak to bylo úplně úžasný, že vlastně já jsem to nezavrl na začátku, ještě to vzniklo jako na festiáku spontánně, že jim se líbilo to, co dělá, mně se líbilo ten jejich návrh a tak jsme vlastně na tom pracovali a zhruba 2 roky jsme tak jako ve spolupráci. Je zajímavý, že teďka hodně spolupracuju s architektama, jelikož je to zajímavá kooperace, že oni vlastně staví baráky, ale zase, když oni si vymyslí něco složitého, nějakou konstrukci, co je nějaká taková organická, nemá pravý úhly, je taková, jsem řádě, jako v chaosu, nebo jakože taková živá, tak jim se strašně špatně popisuje stavebním firmám, aby prostě to udělali podle nějakých výkresů, nebo oni prostě by museli každou trubku ohnout podle nějakého rádiusu. Že vlastně, když člověk nemá to estetické cítění a je tam jenom prostě firma, že to jako vyrobí přesně, jak je to na tom nákresu, tak pro ně je to hrozně složitý vlastně připravit podklady a pak stejně v realitě je to horší, protože vlastně ty nikdy nedodržíš ten přesný tvar, co oni vymodlují v tom počítači. Takže teď vlastně navazuju na to spojení, že oni mi tak jako zhruba popíšou to, co by chtěli, uděláme si nějaký modely, diskutujeme to, ale pak už vlastně nechávají dost velkou část na mě, jak to vlastně roste, kam to jako žije, kde se to ohýbá ty trubky, jo, a vlastně tady ta kooperace je skvělá, že vlastně oni nemusí dělat přímo prostě výkresy úplně na každou věc, nechají tam nějaký prostor a můžeme to ještě v průběhu vlastně té tvorby měnit a může být jako celý takový jako živý, což jim a jim mě se hrozně líbí, no, takže teďka vlastně to je taková jako nová věc, třeba rok a půl, co teďka se tím bavím.
0: A v té Dubaji to bylo teda tak podobně, že jsi měl jenom nějaké hrubé zadání a potom si to mohlo přizpůsobit sobě?
1: No, tak v Dubaji ty vnitřky byly relativně na mě, nebo že jsme si nakreslili zhruba třeba, kde jsou ty exponáty, protože tam je taková vnitřní fontána, z které jde tak jako vlákna a jdou jako do těch výstavních hal a vždycky ty trubky končí u nějakého toho exponátu, že to funguje vlastně jako taková cévní soustava u člověka, tak je taková cévní soustava vlastně v tom pavilonu v Dubaji. A takže vlastně vždycky jsme něco měli, ale byla tam třeba 50% na tom, jak já si to nazohýbám, nebo jak já to propletu, jo. No a vlastně poslední, já jsem začínal jako, že budu tam dělat jenom tu fontánu a jim se vlastně líbilo, jak jsem s nimi jako spolupracoval i vlastně tomu českému zastoupení a tím pádem se furt jako nabalovali další a další věci, co se dělali, jako jsem dělal asi 5 věcí. No a poslední z nich bylo vlastně ta velká stínící struktura před pavilon s názvem Rak. No, kde bylo 9,5 kilometru trubek a bylo takové jako docela hurá akce. No a to bylo super, no, tam hodně jako pracoval s náma ještě statik, že vlastně to expo na všechno chtělo staticky jako papíry, aby to drželo a jak jsme si dělali nějaké drátiny modely a vymýšleli jsme to, kde budou jaký trubky. Pak se vlastně celá ta struktura rozložila asi na 25 takových snopců, který jsme věděli vlastně, jak budou dlouhý, jak budou silný a kolik tam budou zhruba průměru různých trubek, aby jsme jednak věděli rozložení hmotnosti, jednak věděli, jestli nám vyjdou trubky a aby to nějak drželo, protože vlastně tam byly nejtlustší, tam byly 6 cm zhruba takové trubky a ty vlastně byly nosný, takže museli být relativně rozložený, jo? Pak ty 4 cm, 3 cm už se zase tak neřešili a ty 1,5 cm ty už jsem prostě tahal úplně, kde jsem já chtěl, nechtěl. No. A stejně prostě bylo zajímavé, že ta největší jako odsouhlasení té statiky bylo, že se tam dělala plošně nahoru a hýbal s tím, zaviděl jsem prostě, kde se to hýbe a jak se to moc hýbe a různě se to jako provařoval a zpevňoval, jo? Že vlastně stejně tady u těch věcí to nejde všecko vymyslet prostě v počítači, jo? Že vlastně tam strašně moc věcí na té stavbě, co se mění, jak to má být, nemá být, k čemu se to kotví, nekotví. Takže musí být člověk hodně pružný a tak nějak jako s tím přímo jako být a žít jako v tom a přizpůsobovat se. No.
2: No, logicky vyvstává otázka, jak dlouho to vůbec trvalo všechno tohle to vytvořit a i třeba s těmi vnitřními instalacemi plus ten mrak, který je vlastně venku.
1: No, celý zhruba 2 roky jsme na tom teďka dělali a jinak vlastně mrak se celý udělal za nějakých 6 měsíců, což bylo docela jako hurá akce. S tím, že se objednal materiál tady v Česku, protože jsem nevěřil, že dodají vlastně správné trubky ve správném brusu a v tom množství v Dubaji, protože to bylo vlastně na dálku a ještě ty dodávky na tu stavbu s tím stavebním materiálem byly jako složitý. A přece jenom není úplně jednoduchý sehnat 17 tun trubek, aby tam byly za 3 týdny, jo, že vlastně... Jo, že jsou určitý jako sklady třeba nerezových trubek, jo, ale tohle je takový kvantum, že se to třeba objedná ve slévárně, až oni lijou ten rozměr té trubky, tak vlastně dají ty balíky bokem, jo, že už to vlastně lidi nedrží skladový, ale už se prostě čeká na slévárnu, až lijou ty dané specifikace. Takže to bylo loni vlastně před Vánocema úplně šílená akce a to moc děkuju vlastně Barcovi ve Fritku, co mi to vlastně zprostředkoval, že vlastně to celý pohlídal a fakt to tam bylo v ten den, když řekl, že tam bude, tak tam prostě přijel kamion s trubkama a byli všichni úplně špičkoví. No a my jsme pak měsíc a půl svařovali z 6 metrů na 12 metrový trubky, protože se tak úzký trubky nedělají v brusu ve 12 metrech, takže my jsme vždycky vzali 2 trubky, zastrčili jako trubku do trubky a uvařili to a vyčistili. A jsme dělali měsíc a půl, to byla šílená akce a teď s těma 12 metrovýma trubkama manipulovat dovnitř, z haly ven, no. Pak jsme zjistili, že 12 metrový kontejner není na 12 metrovou trubku. Že on má nějakých třeba 11 metrů 85 cm, takže každá trubka se musela řezat o 15 cm. Mm-hmm. Úplně každá trubka, jich tam bylo fakt úplně hruza. No tak to byly takové jako věci zjišťující. A teď jsem třeba zjistil, že si je aj 13 metrový kontejner, to jsem ani nevěděl.
2: Tak to kdyby to věděl, tak jste si ušetřil hodně práce.
1: Jo, třeba 4 dny práce, no. Ale tak to tak zjišťuje člověk postupně, no.
2: Člověk se učí, no, průběžně.
1: A pak jsme vlastně v únoru letěli tam, ne, v lednu jsme letěli tam a 3 měsíce jsme přímo na místě tam jako tvořili. Z Česka jsme byli ve 3 a plus jsme tam měli 2 lokální pakistánský dělníci, kteří byli úplně skvělí, to bylo neskutečný. Vůbec neměli anglicky nic, ale úplně mi četli myšlenky, já jsem řekl vždycky, hej, tak protáhni takhle nějak tu trubku a on ji takhle mezi 4 trubkama protáhl. A normálně to jsem měl na dílna třeba 15 lidí a teď jsem vlastně mám jednoho člověka nastálo, jinak mám jako brigádníky a ten jeden je fakt jako dobrý, že už 2 roky spolu děláme, už jsme se hráti, ale jinak vlastně Ti Pakistánci během týdne byli lepší než všichni, co kdy byli na dílně, a když tam byl třeba člověk rok, tak fakt prostě to bylo hrozně zajímavé, jak jsme se napojili prostě i bez toho jazyka a fakt to krásně celý fungovalo. No. A fakt makali, to bylo hustý, že vlastně v Česku ti dělníci to vůbec nic nedělá, jsou nasraní a to. A se ráno přišlo v 7 a třeba do 6 do večera se dělalo, oni odnosili třeba 3 tuny trubek, nebo prostě fakt jakože se nezastavili hustí borci.
2: Nechtěl jsi se vzít do Česka tady k tobě?
1: No, vymýšleli jsme to docela dlouho, protože vlastně tam bylo dost zajímavý vnímat, když člověk jde do Dubaje jen tak jako se podívat, tak člověk nevidí ty podmínky, v kterých žijou třeba ti dělníci nebo takhle. A v podstatě tam na naše mají 6 000. To posílají rodině a žijou tam prostě v takových barácích, poloslamech, většinou mají jednu postel, kterou šerujou denní, noční směna. Teď na tom expu to docela hlídají, tak tam moc jako neumírají ty dělníci, ale jinak normálně umírají ti dělníci, oni to odváží, prostě úplně jako fakt jako hustý, no, jako těžká otročina, vůbec jsem nevěděl, že něco takového existuje, no. Vím, že co jsme tam byli, tak vlastně aj nějaký pavilony zavřeli, že je mlátili ty dělníky, aby makali, jo, že vlastně to v Česku prostě máme GDPR, máme tady milion papíru nekonečný, na nikoho se nic nestane, no, tam to bylo jako tvrdý, no. A že vlastně třeba ten jeden borec, ten Hadži, tak nám říkal, že už je tady 3 roky a že má dceru, která má 3,5 roku, takže on viděl 6 měsíců a teď bude 6 let v Dubaji vydělávat pro tu svou rodinu a přijde domů a té dceři bude 6,5 let. No.
2: Co masakr, že? Neuvidí vůbec.
1: Mm. A každý večer si volají a vlastně a my jsme tam měli třeba repráček a oni se s náma zpívali, tančili, víš, a že fakt je, že žijou v hrozných podmínkách, v úplným pekle a furt jsou dobří a mají prostě dobrý srdce, jsou happy, víš, a celý to funguje. To bylo strašně zajímavé jako vnímat náladu na stavbě tady v Česku, kde máme úplně všecko, nekonečno peněz, jo, nedělá se moc rukama, všechno dělají ty bagry a takhle a prostě pak v tom Dubaji, no zajímavý, jako zajímavý porovnání, jak si tady všichni na všechno stěžují, tak v Dubaji to bylo úplně naopak, no.
2: My jsme měli s tebou vyzkoušet stavět pavilon na Explore. Ještě prosím tě mi prozrať, kolik to zhruba všechno vážilo třeba ten mrak, ty jsi zmínila, kolik kilometrů trubek to bylo?
1: Mrak měl 17 tun, no. A pro představu vlastně ty trubky přijeli úplně rovný do Dubaje, teda navařený na tu délku, co jsme potřebovali a veškerý ohýbání se tvořilo přímo vlastně na místě. Takže kdybych sehnal, nebo když se viděl dopředu, tak by asi šlo sehnat jako ty trubky v těch délkách, co jsem potřeboval, takže vlastně se to celý dělalo až přímo na místě, no, což je docela unikátní. Na rozdíl od jiných soch, co jsem vlastně dělal, tak aby se rozšroubovali, naložili na návěz a přejelo to a teď vlastně zjišťuju, že daleko jednodušší a nepřevážet sochu, ale převíst celou dílnu, takže jsem si koupil lodní kontejner. To bylo dobrý, před 2 rokama jsme začínali a říkám, tak seženu si nějakou takovou bednu, 1 na 2 metry, tam si naskládám ten vercajk a ta pojede do Dubaje. Po roce říká, tak bedna bude větší trošku a po roce a půl jsem objednal 6-metrový lodní kontejner a skoro jsme tam nenarvali ty věci, prostě úplně postruplné. To bylo zajímavé, to bylo, člověk nemá představu, no, kolik čeho jak bude potřebovat, no.
2: Tak to nářadí je hodně, asi předpokládám, tam byly nějaký stroje.
1: Jo, svářečky, ohýbačky, prostě světla, no a všechno bylo skoro dublované, když se tam něco jako pokazí, protože oni tam nemají tolik těch výrobců, no, tak to bylo nejhorší balení, co nesnáším balení normálně, kam na dovolenou nebo takhle, a tohle bylo úplný peklo, no, co se prostě tam vytvářelo, nevytvářelo, teď abys na něco nezapomněl, protože tam všecko jede měsíc s tou lodí, takže ty měsíc dopředu musíš přesně vědět, co chceš, nebo ti to jako někdo pošle letadlem, ale je to už pak hodně náročný. No a všecko nám vydrželo, kromě jednoho stroje, to bylo zajímavý. Jeden stroj nám vlastně doletěl borec s tím, jako letadlem, přímo jako příruční zavázadlo, jinak všecko prostě vydrželo v tom písku, v tom vedru a furt to drželo, to bylo pěkný, no moc.
2: Když zmiňuješ vedro a písek, tak jak se vůbec pracovalo tady v těch podmínkách, určitě to bylo jiný než v České republice?
1: Jo, no, je tam fakt teplo, no. To je fakt zajímavý. Že si člověk nedokáže představit taky vedro, no, že? Když se tam byli ten únor, duben, tak to bylo třeba 32 až 38, ale to je, jak tady, když je 30, tak tam, když je 30, tak je to jak tady 40, jo, že prostě tam zajímavé, že se jmenuje mrak a třeba v Dubaji nejsou mraky. Prostě já jsem třeba, když jsem to počítal, tak jsem řešil, kolik dní bude pršet, jak to bude, nebude. A vlastně za ty 3 měsíce tam byl třeba půl hodiny mrak.
3: Prostě tam v 7 ráno vyleze slunko a pálí celý den prostě bez mraku, až zaleze. A další den zase vyleze ta žlutá pekelná věc a zas prostě pálí celý den. To je prostě... Na to si zvykneš, no. To je
2: zajímavé. Já to musím říct, že taky znám zkušenost z Dubaje, kdy my jsme tam teda letěli taky tenkrát v létě, protože byly levné letenky, že jo, pak mi došlo proč. A přesně jak říkáš, no, bylo celý den jako horko a mám pocit, že když jsme jednou šli kolem nějakého domu, tak tam byl takový venkovní teploměr a když na něj pálilo to sluníčko, tak tam bylo buď 55 nebo 60 stupňů na sluníčku. No. Takže to bylo fakt jako takový, že ještě vlastně jsou ty prostory vnitřní klimatizovaný, tak přecházíš mezi horkem a jako normální má, není to úplně jednoduchý, no.
3: No a vím, že to bylo pro nás jako hraniční, protože ještě tam bylo hrozný problémy s bezpečákama, takže třeba v Česku se vaří prostě v triku s dlouhým rukávem, aby si nespadl kůži, ale víš, že prostě nepotřebuješ ty kožený kamaše, jak prostě když děláš nějaký prostě šílený svařování, někde mostní konstrukce. A tam nás furt drbali, takže my jsme museli mít ty kožený věci, prostě navlečení a teď ty jsi byl prostě na tom přímým slunku v 10 metrech na plošině, tam nefoukalo nic. Takže to jsme si dali teda pořádně, no.
2: To jsme se zhubnout, ne? I docela v tom vypotit.
3: Jo, jo. A bylo zajímavé, že no, že člověk pije a furt nějak se snaží držet, no a vždycky prostě se mu třeba zatočí hlava, že už prostě nemůže, tak se jako chytne a zase jako se nějak to jako rozdychá a jede dál, no.
2: No. Já teda, že bych se ještě chtěl chlubit, ale souvisí to s tím tématem. Já jsem byl na Expo v Miláně 2015. Mm-hmm. Sledoval jsi třeba tenkrát už jako tu výstavu nebo vybaví se ti ten český pavilon, jak byl tenkrát vlastně?
3: No zpětně jsem se na to díval, ale vlastně nevnímal jsem to vůbec, no. Slyšel jsem jako expo, že se to dělá, že to světová výstava, ale vůbec jsem se na to nedíval a to až teďka vlastně zpětně, až jsem dostal vlastně tu první zakázku, tak se to postupně, jsem si to oživil, co se kde dělalo, nedělalo, jaká historie expo. No, ale bylo strašně zajímavý. Že když jsem byl prostě malý capar, nevím, 10 let, tak jsem se podíval na Discovery a tam byli ti architekti, co staví ty mrakodrapy a takhle a vždycky mě to úplně hrozně fascinovalo, co ti lidi dokážou udělat, nedokážou. No a teď je pěkný, že jsem vlastně dělal část pavilonu a o dva pavilony vedle jsou tady ti architekti, co jsem se díval na Discovery, když jsem byl malý, víš, a vlastně tam úplně taková ta světová špička vůbec toho, co se dá udělat, no a ty jsi část toho, což je úplně úžasný jako pocit, že tam ani nejde jako mě o tu reklamu, ale spíš, že jsem se dostal vlastně do takové společnosti lidí, co fakt dokážou udělat věci, no.
2: A považuješ tu tvoji, nebo to tvoje dílo, tu účast na tom expu jako za dosud takový nějaký největší prozatímní úspěch?
3: Jo, asi jo. Asi

0: těch věcí, jako z těch detailů, jak jsou udělaný, ten celkový tvar bych udělal třeba trošku jinak, ale už to vlastně s těma regulacema a se směrnicema prostě nešlo, i když i ti architekti to chtěli posunout, tak tam bylo jako taky okleštěný. Ale no, už to byl největší úspěch a hlavně mi přijde úžasný ta myšlenka, že vlastně ta struktura je venku, potom trubkama přeleze přes fasádu do té fontány dovnitř a z té fontány to leze vlastně do těch výstavních síní. Takže já nevím, jestli jsem někdy vůbec viděl, že by vlastně socha tak rostla jako přes fasádu domů dovnitř a pak se rozrůstala v tom pavilonu, že zase tady ta myšlenka, pak ještě skybar na střeše toho pavilonu a zase ten skybar je napojený na ten mrak. Takže vlastně je to celý tak jako prorostlý a žije to těma trubkama, no.
1: No, já když jsem zmiňoval to expo v tom Miláně 2015, tak tam právě ten český pavilon získal hodně jako superlativ i možná dokonce nějaké ocenění, protože tam byl vlastně bazének, bylo tam to auto napůl s tím ptákem. Tak máš třeba nějakou zpětnou vazbu, jak si vedl právě český pavilon teďka na expo v Dubaji?
0: To vůbec nevím, protože zatím je to, myslím, 14 dní otevřený. Takže, a já jsem tam ani zatím nebyl na otvíračce, že tam poletím zhruba za měsíc. Abych si tam mohl pokecat s těma lidma, s kterými jsme to tvořili a ještě pojedem s architektama, že teďka je tam hrozný nátřesk lidí a že je to zbytečný tam jet. Že se nám ani vlastně lidi, co to řeší to expo, nemůžou moc věnovat. Že prostě teď tam mají ty vládní návštěvy a tady ty věci, no. Ale už volali asi třikrát, že vlastně mrak se hrozně líbí a už začínáme vymýšlet nějaké jako spolupráce, že by se dělalo někde něco jiného a postupně se to tak... Bylo super, kdyby vznikl ještě nějaký jeden, nebo že bychom jako vlastně tady tím započali nějakou tady éru tady takových jako jo, organických struktur, buď se spojením baráku, bez spojení baráku, no zajímavý, no.
1: A ty jsi třeba, nevím, jestli jsi měl prostor projít si třeba celý ten areál a podívat se, jaké další pavilony tam jsou, ale chtěl jsem se zeptat, jestli tě třeba inspiroval i některý z dalších pavilonů, nebo jsi říkal, tyjo, tak tohle je taky super návrh a líbí se mi to.
0: Jo, tak tam jsou úplný střely, jakože věci, to člověk jasné, co se dá udělat. Třeba Holanděni mají skvělý pavilon, celý rezavej. A nevím, jestli víš, jak se zatloukají takový to pažení do řek. Jo, takový jako vlnkový plechy, tak se to zabuší třeba 20 metrů do země. Tak oni z toho udělali jako fasádu. Takže vlastně to není vůbec zabouchaný do země, ale je to prostě taková vlnkovaná, celá taková industriální, šílená stavba, jdeš tam po takým bílým štěrku do podzemí a tam vlastně to procházíš celý a je to fakt jako mega krásně udělaný, no. Tak Holanděni teda u mě velký plus, no. A pak Calatrava tam dělal přímo ten dubajský pavilon a ten, to je takový nějaký patrnký hmyz a ještě to tak jako otvírá, zavírá se, ale ty otvírací krovky mají třeba nevím, 100 metrů na 20 nebo prostě úplně gigantický, zase klasický dubajská akce, čím větší, tím lepší. No limit, no. Takže to je drsný, no. Co tam dokážou udělat.
1: No, jednoznačně to, proč jsi vůbec byl osloven tady na takovou velkou akci, tak to souvisí s tvým stylem, který si troufám tvrdit nebo označit jako jedinečný. Tak jak ty sám bys ho třeba definoval?
0: No, já tě ještě možná pozastavím. Já si myslím, že to není ani jako jedinečným stylem, že spíš jsem hodně mladý a dokážu řešit dost složitý výrobně věci a veliký. Což vlastně ty lidi zjišťujou, že třeba tady s tím expem, tak vlastně to měla nějaká stavební firma, měla se to dělat z laminátu, já jsem říkal celou dobu, že to nepůjde z toho laminátu, nakonec to fakt nešlo z toho laminátu a ještě to nebylo, jako kdo by to udělal, jo. Že vlastně já se pouštím tak docela střemhlav a vždycky to nějak tak jako vybalancujem a povede se to dodělat a všichni jsou jako spokojení, ale že vlastně ta schopnost vlastně řešit v tom měřítku a tvořit prostě přímo na místě relativně intuitivně, to si myslím, že je docela nevídaný, no. Nebo že jsem měl třeba kurátora z Prahy na dílně a teda tam stál u stvůry, což není zas tak ještě obrovská věc oproti tomu, co se teď jako vytvořila třeba ta smicece před BOVčky nebo takhle třeba jednou tak vysoký ještě. A ten vlastně říkal, že třeba v Evropě jsou třeba 3 sochaři, co dokážou dělat tak velkou věc, což je strašně málo. A říkal, že nikdo to nedělá jako vlastníma rukama. Že vlastně oni odevzdají 2metrový model, tady to nějaké svářecí firmě a ona jim to prostě přesně udělá 10metrový. Ale že vlastně nejsou lidi, co by tvořili tak velký sochy přímo pod dohledem vlastně toho autora. Ale já mám hrozně rád ten dohled, že vlastně

0: nějak roste a teď já to můžu kdykoliv změnit. To je úplně úžasná svoboda. Víš, že vlastně já nemám žádný výkresy nebo něco. Mám třeba model a podle toho se nějak jako jede, ale prostě když chci, tak si to můžu změnit. To je úplně úžasné. Protože ty jak vlastně jsi do toho ponořený a teď vlastně hledáš ten tvar a vlastně co by to mělo jako vyjadřovat ta socha, tak ta možnost, že ty to můžeš jako v průběhu třeba po 6 měsících, co na tom děláš, dennodenně změnit, tak je úplně úžasný. A myslím, že to i posouvá vlastně hodně tu tvorbu. No.
1: Tak určitě. Jednak je to samozřejmě autorský, ale když se na tom ty podílíš, tak věřím, že i ty z toho máš potom lepší pocit, že jo, když to potom někde je, ať už u někoho soukromého, nebo samozřejmě ve veřejném prostoru, a o tom se určitě ještě taky budeme bavit. A ty jsi nám donesl vlastně ukázat, jsem k nám do studia tvůj model, tak klidně ti poprosím, jestli bys ho dal takhle na stůl, ať i diváci se můžou podívat a trošku nám to okomentovat. Možná tohle je ukázka trošku typického tvého stylu.
0: Jo, já mám takových několik cest, co si tak jako hledám a postupně s ním má jako pokračuju procesuálně, kam mě to jako navede vlastně ten materiál, kam až se s tím dá jít do krajnosti. Baví mě pracovat hodně s lehkostí, vzdušností. Toto je vlastně z těch sérií rotovaných věcí mojich a v podstatě ono se to celé takhle dá zavřít do jednoho plechu. Takže v podstatě to funguje taková nějaká ta vánoční ozdoba, co se rozstříhá na papíru a takhle se rozrotuje a ono to udělá ten tvar. No akorát vlastně je to z nerezu a je to trošku promyšlenější, musel se najít speciální stroj, co dokáže tak najemno nařezat, pak se to různě kartáčuje, čistí. A vlastně tady ty rotované věci jsem objevil zhruba před rokem, kdy vlastně jsem se potkal s jedním pánem, co tady má firmu na pálení do železa a chtěl se mnou spolupracovat, že má vlastně ty stroje a takhle a jsem říkal, tak super, udělejme vlastně kružnici a po 2 centimetrech menší a menší a menší a menší kružnici. A on říká, že to prostě nejde. Že ten stroj musí mít to a furt všechno nejde. To je vždycky strašně zajímavé, že já někam přijdu a najednou všechno nejde. Že vlastně já nad tím uvažuji tak odlišně, že vlastně ti lidi, ty, co 20 let pálí prostě do železa, tak říkal, no, že uděláme jednu tu lamelu z jednoho plechu a druhou z druhého plechu. A říkám, mi se líbí, jako, že je to vlastně ekologicky, že vlastně z toho jednoho plechu se tvoří všechno, ne, že prostě jeden plech se na půlku rozdrží, druhý na půlku a ty dvě půlky se vyhodí, to vůbec nedává smysl. A on, že furt, že to nejde. Tak jsem přijel na ateliér a vzal jsem si takovou ruční řezačku a vlastně vyřezal jsem si ty skruže a svařil jsem si to a poslal jsem mu fotku. Že vlastně to jde. Za 2 hodiny a to jsme se bavili. No a pak už jsme se začali bavit, že by to nějak šlo a nakonec to bylo jako složitý, tak jsme to nedělali a našel jsem vlastně ve Fritku tady lidi, co jsou úplně úžasní a tak nějak vždycky mě i vyslechnou, že přijdu s nějakou vždycky šílenou myšlenkou. Teď jsme třeba dělali obrazy tím, že vlastně jsem si vzal plát plechu 3 mm tlustý a tak jsem ho různě lisoval a dělal jsem tam takový jako origami na něm. Tak jsme to vlastně dodělali a ten borec to se mnou dělal a fakt jsme se zamakali, že ten plech měl třeba 50 kg. Tak říká, no a co teď s tím, teď to můžeš vyhodit, to je úplně ničemu. Ti to můžu přejet zdvižko a třeba ti to narovnám. A říkám, chlapi, to je úplně skvělý, já jsem strašně rád za to, co za to je. A to bylo vystavené v galerii a všichni to byli úplně nadšení, že vlastně zajímavý ten rozdíl té zasvěcené umělecké komunity a vlastně ti vlastně lidi, co dělají v těch strojařských firmách, že vlastně nemají to cítění a pak se jim kolikrát nechcou dělat tady ty věci, ale už vlastně je to o tom, že člověk s ním umí nějak komunikovat. No.
1: Ještě takhle s dovolením natočím, protože on skutečně v tom 3Dčku To působí moc hezky. Ale když jsi mluvil o tom, že vlastně kdyby to bylo z těch dvou částí, tak jak ti navrhoval tam ten pán, tak vlastně by to nebylo celiství, tak tady můžeme vidět, že ten spoj krásně to vychází z toho jednoho celku.
0: Jo, no, vlastně prvotní vznikaly tak, že byla každá ta lamela nařezaná samotná, já jsem to pak skládal a svařoval. A to bylo třeba na výstavě v Itálii a tam hodně lidí se bylo dotýkalo na tom, že ten svár je tam odporný. A já úplně říkám, no ale jak to mám udělat bez toho sváru? A že vlastně jsme, a pak jsem zrašil té firmy a takhle. A pak nás napadlo vlastně úplně jednoduché řešení, že jenom vynecháme ten řez a že se to vlastně to vynechaný bude držet jako ten svár, že se vlastně ten plech nenaperformuje a že se to ohne vlastně vedle toho. Napřed byly dva a pak se udělal vlastně jenom jeden a teď už to můžu rotovat ještě v druhé ose. No a je zajímavé, že vlastně tak složitá 3D věc vznikne z 2D materiálu, že vlastně z jednoho plátu plechu vznikne taková šíleně složitá věc A ještě to má nějaký řád a vlastně to rotuje po té spirále, což je úplně úžasný pro mě, jako na to dívat. Zrovna tady z toho pohledu by to mělo jít vidět, že to vlastně se taky ostřídá to vnitřní a vnější vlastně to vypoulení. No.
1: Mm-hmm. Jo, jo. My pak určitě dáme ještě do videa nějakou fotku, vyloženě to vyfotíme jako detail, takže dáme tam, ať je vidět skutečně všechno. Perfektně. Tak tohle je jeden z těch stylů, on určitě není jediný, že jo, takže určitě tě ještě nechám dopovědět do těch ostatních.
0: No a ještě k tomu bych řekl, to vlastně Fénix socha a bude teďka vznikat v 5 metrech, jo, že vlastně toto bude 5 metrů, takže člověk bude třeba zhruba takhle vysoký. No. Takže to je jako můj projekt, co třeba za takových, řekl bych, že 5 měsíců broušení na tom bude, aby to takhle vypadalo a pak se to bude nějakou dobu svařovat. Takže příští rok na léto by něco mohlo asi být už.
1: A máš i místo, kam by to mohlo jít, nebo zatím je to otevřený?
0: Ne, tak ono je důležité dělat vlastně projekty jak zakázky, ale tak i volnou tvorbu. Takže vlastně ta volná tvorba je přímo tady tohle moje. A tam je horší, že člověk financuje ty materiály ze svého, nemá na to kupce a nemá na to ani místo. Ale vzhledem k tomu, že už to nějakou dobu dělám, tak vždycky jsou festivaly, takže nejspíš to půjde asi do Českých Budějovic přes léto vystavit.
1: Jasně, jasně.
0: A ono to bude putovat nějakou dobu a pak si to třeba někdo koupí nebo nekoupí, no uvidíme. Ale mám zatím docela dobré jako štěstí, že vlastně ode mě ty mi to mizí pod rukama. Já třeba letos skoro nemám co vystavovat, takže musím vytvořit nějaký sochy. No.
1: Je otázka, jestli to vlastně dobře nebo špatně, že jo? Proto
0: ne, je to skvělý, že se mu vlastně vrací a může dělat tím dátím jako složitější materiálové věci, ale no je to prostě, furt je člověk v jednom kole, no.
1: Já si tam máš třeba nějakou věc nebo sochu, která je vyloženě jako neprodejná, že prostě si ji chceš nechat nebo chceš, aby si měl ty jenom, nebo byla tam, kde ji třeba zapůjčíš, nebo tak?
0: Myslím si, že ne. Jakože mám nějaké věci ráda, ale to jsou spíš nějaké jako detailní, ale prostě pro toho umělce je skvělý, když se to prodám a to místo. Co já s tím budu dělat někde v hale, že se na to bude prášit, no. To je vlastně... Samozřejmě, když jsem nějaký, jakože někomu něco dám, tak už vlastně se to jako nedá vzít zpátky, jo, nebo takhle, že třeba doma máme nějaké věci, co máme rádi, jo, ale prostě takové ty velké věci, tak já jsem rád, že to jde prý, že se můžu udělat další. A já s tím pracuju hodně jako procesuálně, jo? Že vlastně tohle si myslím, že je skoro nemožný, že si jen tak řeknu, a teď si vypálím tady takovou prostě organickou věc, ale třeba tohle je 20. verze tady té rotované věci. Jo? Mm-hmm. Že vlastně uděláš jednu se svárama, uděláš 5. bez sváru, jo? 10. má jiný tvar, jo? A že vlastně každou tou další iterací nebo jako tou evolucí té sochy vlastně se to zlepšuje, zpřesňuje a oživuje. Takže já jsem rád, že na každé té verzi si vlastně něco vyzkoušíš, něco zjistíš a můžeš vlastně ty znalosti předat do té další a udělat tu další lepší. Takže tím, že vlastně ty tu sochu opustíš a děláš další, tak už máš zase nějaký další znalosti a můžeš to dělat trošku jinak.
1: Jasně. Jo, určitě, můžeme to shodu. No.
0: A k těm stylům? Asi ne?
1: Určitě, určitě. Můžeš to povědět.
0: Takže toto byly rotované věci, potom třeba v rotované věci, potom třeba v parku na flóře je ten vlastně tím, čím jsem začínal, že jsem si pálil sám ručně takový trojúhelníčky, čtyřúhelníčky a vlastně já je potom tak stavím do různých takových geometrických tvarů a svařuje k sobě. Je to taková, vlastně třeba ta stvůra je hodně podobná nějaké grafice na papíře, akorát je to vlastně kovový a velký. A jak se tam vlastně mění ten přítlak třeba té kresby na tom papíře, tak se tady mění různě ty ohyby na té soše. Takže to je taková jako grafická socha, ještě vlastně jak je nastříkaná tou barvou, tak tam není tak jako řvavý ten materiál, když by to byl třeba rezavý, jak ten můj roundy třeba, co mám, takže tam je to ještě potlačený ten materiál, tak jako příjemně, že člověk vnímá daleko víc ten tvar. Takže to byla jako tendence, když jsem z toho dělal různý zvířata, nevím, hyeny, nosorožce, vlastně tady z těch jako segmentů jsem svařoval prostě složitý věci. Teď bych chtěl dělat 10-metrovýho žraloka svítícího, takže to je tak jako v plánu. jsou nachystané i dílky, akorát teďka vůbec není čas něco takového dělat, takže až třeba trošku opadnou zakázky, což nevím, kdy se stane, tak bychom se mohli pustit do žraloka. Takže je zajímavý a i třeba, že z těch dílků jsem od stvůry vlastně nic nedělal, takže třeba 2,5 roku, 3 už se prostě to nedělalo, ale teď se zase zpátky chci vrátit a

0: zase třeba objevím něco novýho, nebo nějak jinak s ním pracovat. Takže na to se moc těším. No a potom je jedna část, kdy mě baví deformovat železo, že si svařím prostě takový kvádr a pak to s dvížkou a jeřábama takhle prostě mačkám jak plechovku od piva, akorát ta plechovka od piva není taková, ale má třeba 4 metry na metr, což je docela velký a už tam jsou dost jako velký silový jako věci. Když jsem ještě k tomu tématu dělal práci, socha se jmenovala 3 a zvedl jsem 6-metrový čtyřboký jehlán do 50 metrů jeřábem a vlastně udělal jsem si systém na odjištění toho a 3x letěl z 50 metrů na beton. A já jsem vlastně tvořil tu sochu tím, jak vlastně dopadala na různý úhly a tak se mačkala prostě na zemi. Takže to je taková ta moje jako deformační ocelová věc. Teď mě v pátek napadla skvělá věc, že bych chtěl udělat kvádr, prostě takovou krychli a protilehlý rohy, tam dát dovnitř nějaký šílený naviják, vůbec nevím co, ale že bych to prostě natáhl dovnitř, ono by si ty dva rohy tak namačkali prostě k sobě, tak by se to spláclo jak nějaký donut třeba. Ale to je teďka, nad tím budu třeba 2 měsíce přemýšlet, jak vůbec je to udělaný, aby se to nerozervalo a co a jak a proč, ale prostě vlastně krychle, co by se tak jako pomačkala, jako dovnitř se natáhla. Tak to je taková vize třeba tady v tomhle zase, takže já mám takové různé věci rozdělané a tak si nad tím přemýšlím, až vlastně přijde čas a i to dokážu jako domyslet, aby to vůbec bylo udělatelné, protože dost často prostě fakt některé by to vůbec bylo udělatelné, protože dost často prostě fakt některé věci už nejde udělat. To je zajímavé, že prostě něco už nejde. Jo, takže vlastně nějaké ty limity jsou v tom materiálu, takže ty musíš furt balancovat tak, aby to nějak šlo. No a poslední, co je, tak je vlastně třeba to expo. A to jsou vlastně profily buď trubky nebo jekly. Mám na to takový speciální stroj, kde si nastavím rádius a ono mi to dělá prostě kružnice, elipsy a já si je můžu tak vlastně zatáčet, jak já potřebuju. No. Takže to je taková asi čtvrtá cesta, kterou jdu. No.
1: Ještě když jsi mluvil o těch limitech, tak měl jsi někdy nějaký nápad, který třeba prostě technicky nešel zrealizovat nebo něco, co jsi chtěl, ale bohužel to prostě nevyšlo.
0: No, bylo zajímavé, že když jsem dělal ty stély, které se takhle jako rotovaly, ty nerezové, tak když jsem to dělal 4 metry na metr z milimetrového plechu, tak to bylo relativně v pohodě. A pak jsem dělal interiérovi, co měli 15 na 15 cm, ale už neměli milimetrovou stěnu, měli 3 milimetrovou stěnu. A to bylo neskutečné, okolik tam vzniklo jako větší síla, co se muselo do té rotace dát. To bylo úplně nepopsatelné, to bylo strašně zajímavé. A vím, že ta věc měla třeba 80 kg a 3x kolem mě proletěla prostě, že se tam škubl nějaký svár a prostě jak to bylo napružené tím jeřábem, tak to jako vyletělo. Tak jsem vlastně, ale nakonec se to nějak vymyslelo, no, ale třeba rozerval jsem takový jekl přitom. Jo, že jsem vlastně rozerval skoro stejně velký jekl, než to jsem točil prostě na tu páku šílenou, no. Tak to bylo hodně hraniční, no, už bych to asi ani nechtěl dělat. No, a diplomka byla zajímavá. Já jsem kdysi ve firmě seděl, asi všichni znají Tahokov, to je taková mřížkovaná, perforovaný plech, a mě nakládali kamion železa, já jsem seděl a byl tam takový větší Tahokov. Říkám, wow, to možná jde udělat tak, že bych si nařezal plech a takhle bych ho natáhl s dvižkou. No a končilo to tak, že jsem natahoval takhle vysokou traverzu mostní a z 60 cm jsem to natáhl na 2,5 metru a to jsem měl vlastně diplomku. A jsem tak jako roztahoval mezi dvouma stěnama ve škole v ateliéru přímo. Tak to byla dobrá divočina. A to teda statik mi říkal, že ať tam nedám víc než tunu, že ten boční tah těch stěn je strašně silný. A já jsem to původně chtěl vlastně jenom takhle jako zavěsit nebo položit, jakože už je to dělaný, protože jsem to tehdy tahal jeřábem, protože jsem se bál, prostě není dobrý mít být vedle. A tam se tehdy táhalo 6,5 tuny podle váhy, což je jako fakt velká síla, tak být vedle to, když mě to jako nějak praskne nebo něco.
1: To nechci, no.
0: A tehdy jsem řešil vlastně s mým učitelem Gabrielem na výšce, jako jak to nainstaloval. On říkal, no tak ale to musíš udělat tak, aby to vypadalo, že to jde udělat. A říkám, tak paráda, ale to prostě musím do zdi narvat 40 cm šroubí skrz na skrz a dát jednu plotnu kovou ze zadu to. Říkal, tak to udělej. A říkám, to nikomu nebude vadit, ne. Pak jsem vzal takový vrták, provrtal jsem tak stěnu skrz, dal jsem ty plotny všecko a byly tam 4-3 tunový hubcuky, takže tam bylo nějakých 12 tun, co to dokázalo tahat a teď fakt bylo všecko předimenzované tak, a že vlastně první, co by jeblo, tak vlastně by jebla ta stěna, což bylo jako neskutečné. A teď jsem tržil se statikem a takhle a teď jsem to tak jako

0: nainstaloval a teď jsem to jako nastrunil, aby když fakt se toho člověk dotkl, aby to bylo jako fakt napružený. Myslel jsem, že třeba tak tuna tam zhruba byla. A teď jsem tak obhajoval a teď tam byli profesoři, docenti a třeba 20 učitelů prostě na těch diplomkách a teď jsme tak chodili a oni chodili opět, jo, to je paráda a tohle a všichni byli z toho nadšení. Když vlastně vždycky to není tak jednoduché, tak tohle se docela povedlo. A pak byl zajímavý moment, že se mi kdo si zeptal, jestli to jako bylo dělaný celý tady. A říkám, ne, že jsem tahli řábem, že prostě se říká bezpečnosti, to není dobrý tady dělat. Mm-hmm. A teď vlastně najednou všichni a opět přišla si ta energie, jak najednou celá úplně spadla prostě na nic. A teď vlastně se nevěděl, co se má dělat, nebo prostě jak. A říkám, tak já to klidně můžu tady natáhnout do kousek ještě.
1: Oni, tak dělejte, tak dělejte.
0: No a teď já jsem takový trošku s tím školním systémem nejsem jako spokojený. A říkám, tak jí to mě zboří, tak to prostě natáhnem. Mm. No a teď jsme tahali a ty bylo zajímavé, to dělá úplně hrozný zvuky, tak se ti lidi tak jako rozestoupili od toho. A to bylo fakt zajímavé to napětí. A pak jsem dělal rozhovor pro noviny a vím, že vlastně v jednom místě to prasklo. Vím, jako, že to rozletělo, takže tam muselo být víc než těch 6 tun, no, co jsme tahali tím jeřábem. Takže málem to bylo tak, že jsem vlastně udělal diplomku a zbořil jsem školu, co by bylo pěkný.
2: No, ty jsi tady zmiňoval vlastně Michala Gabriela a měl bych ještě doplnit druhé jméno, které už jsem taky zaznamenal, že jsi zmiňoval, že tě hodně ovlivnilo v tvojí umělecké dráze a to byl Richard Finger.
0: Jo, Richard Finger byl úžasný, protože já jsem vlastně na Gimplu, já jsem byl na cizvěřeckém gymnáziu Hejčín, což bylo největší peklo, co jsem kdy mohl vymyslet. A tam nám mají zrušili výtvarku, že vlastně to není jako dobrý předmět, a že je to zbytečný pro nás, že se radši budeme učit ty jazyky, tak jsem byl z toho hrozně nadšený. A v té době jsem to nějak trošku nezvládal, tu školu, tak jsem docela i chlastal. Takže nějak ta tvůrčí volna úplně ode mě odešla v té pubertě a já jsem když si chodil do keramiky, pak jsem i přestal chodit do té keramiky, takže to ve mě tak trošku jako zhaslo a pak vlastně mamina známa říkala, že zná prostě Richarda Fingera, který je skvělý a dělá různý kameny, sochy a že by se mi určitě hrozně líbilo na té dílně. A teď já jsem tam přišel a úplně jsem byl nadšenej z toho a on mi tehdy tam popsal. Já jsem chodil do keramiky a ta keramika je taková prostě dost nešťastná v tom, že člověk musí řešit, aby se to vypálilo, aby to mělo nějakou tloušku, aby se to uneslo, nezhroutilo a tohle. A že vlastně tam vůbec člověk zase tak neřeší ten tvar té věci, co modeluje, ale spíš, aby to obstálo ty procesy následně, aby se to vypálilo, šlo to naglazovat, vypálilo se znovu a všechno to nějak tak fungovalo. A mě to hrozně nebavilo vlastně tady ten následný proces. A on mi popsal, jak prostě si svařím kříž a ty na to prostě bouchám tu hlínu a vůbec neřeším, jestli to bude vypalovat nebo ne. A pak se to vlastně přenáší přes slepou formu, že se na to nahází sádra, udělá se sádrovej odlitek. No a tady vlastně tam byla úplná svoboda, že vlastně jsem vůbec nemusel řešit, jak je to tlustý, jestli to bude držet, nebude držet. A prostě jsem tak jako modeloval a to bylo úplně úžasné. Vlastně mi to popsal, já jsem si to docela dobře zapamatoval, ještě mi poslal nějaké odkazy a od té doby vlastně se to ve mně úplně brutálně probudilo. To bylo, myslím, že ve třeťáku na podzim a pak jsem vlastně rok v kuse odlíval různý hlavy. Končilo to, že jsem v paneláku odlíval životní postavu, to bylo hustý. Třeba 250 kg hlíny a tady má životní postava. Nahazovali jsme v sádru, svařovali jsme v paneláku. To si v té době hodně máma se mnou zažila. No a pak jsem vlastně na poprvé povedlo dostat ke Gabrielovi, no, což bylo úžasné. Že tam se moc lidí nehlásí jako takhle z Gimplu třeba, no. Že většinou lidí chodí z Umprumek nebo takhle. A dost často se ještě vlastně na to hlásí třeba 5x, 6x na tu školu a oni vlastně postupně vyhazují a ještě si libujou v tom, že vlastně ten člověk se zlepšuje během těch let, no. No a Gabriel ve mně viděl strašně moc energie a věcí, co jsem dokázal vlastně udělat, aniž bych měl tu střední školu za sebou a měl jsem docela jako pestrý to portfolio, tak aniž říkal mi, že v té době se mi moc nelíbilo to, co dělám, ale že se mu hrozně líbila ta energie, s kterou to dělám, že to je strašně jako důležitý, takže vlastně mě proto vzal, no. A bylo dobrý to přijímací řízení, to vlastně jsem měl na architektury a to bylo vždycky bez skvělý, já jsem 30 bodů z 30, vždycky jsem se nějak ukecal a pak vlastně jsem přišel na tu sochařinu, to jsem si vytal nějaký číslo, mi ukázali 3 reprodukce z dějin a měl jsem o tom půl hodiny mluvit, nevěděl jsem ani o jedné nic, na jedné jsem přečetl podpis, tak jsem řekl toho autora, to mi řekli, že jsem to přečetl. A pak jsem tam žvanil úplně nějaký nesmysly. A to si pamatuju, jak byla celá katedra, třeba 15 těch profesorů tam bylo. A když mě tak stoupil děkan, tak se mě podíval, říká, pane dostal, vy o dějinách nevíte absolutně, ale absolutně nic. A říkám, já vím, a tak snažil jsem se udělat to portfolio a takhle a ty dějiny se doučím, že jsem z Gimplu, tak prostě by to šlo. Říká, tak se sem hlaste, až se naučíte ty dějiny. No a nakonec to Gabriel nějak vybojoval a byl jsem přijatej, no, když vlastně po tom pohovoru to vůbec tak nevypadalo.
2: Tak asi nakonec to bylo dobře, protože já si studoval vlastně následně na fakultě výtvarných umění a myslíš, že třeba může někdo tvořit, aby to je dlouhodobě úspěšný, když nemá to umělecké vzdělání?
0: Myslím, že ne. Myslím, že to nereálně. No.
2: Je to potřeba.
0: Je to potřeba, no. Je potřeba vnímat tu sochu, vnímat v tom prostoru, že ty se můžeš naučit ty technologie, můžeš se naučit to dělat jako manuálně, jako kovář, jo? Kováři dělají taky občas nějaký sochy, ale většinou to není dobře adjustovaný, není to prostě, jo, že vlastně není jenom udělat tu sochu, ale prostě dát někam, vymyslet, proč je ta socha, vymyslet to téma, tohle. To vlastně, tady ta práce s tím pro mě byla úplně úžasná na té vysoké škole, že vlastně jsme se naučili, že jsme tam různý soutěže, jo, a vlastně prezentace a obhajovali jsme si ty díla. No, takže vlastně to dalo jako jistotu, ne v tom, co dělám, prostě, že tam nikdo nesvařoval třeba u nás na škole, jo, takže já jsem byl úplně divno člověk, co tam jako svařuju, aby já se svářečkou. Ještě sochaři dost nemají radí kováře a vlastně to, co dělám já, tak je dost podobný kovářství, nebo vlastně ti neúplně zainteresovaní lidi si myslí, že jsem trošku taky kovář. Takže tam to dost narážilo, protože Gabriel třeba úplně nesnášel kováře, úplně fakt jako pekelně nesnášel kováře, tak vlastně ty svářečky neměl moc úplně rád. Takže nějak jsem si to vybojoval, takže dobrý, no a teď mu svařuju, když jim stalo nějakou třeba výstavu, tak mu pomáhám jako svařovat, jo? Takže nakonec se to jako změnilo, jo? Ale ty začátky byly zajímavé, no.
2: A přitom já jsem se ale doslechl, že ty jsi maturoval z toho jako z výtvarky na Gimplu.
0: Jo, to bylo paráda. Já jsem dokonce neměl maturovat. Že mě vlastně paní výtvarkářka nechtěla pustit k maturitě, skrz to, že jsi mi dodal nějaký papír. To bylo super. To bylo, no tak to bylo něco. Tak maturita moje z výtvarky, tak to bylo za trest, no. A to si pamatuju, jak si mě vlastně pak, že byla ta obhajoba té práce, to tehdy nechtěli ani ven. Já jsem prostě dělal měsíc sochu dřevěnýho anděla, nechal jsem to zadarmo té škole, dvoumetrová socha, tuná půl jeře, aby jsem si tam domluvil, aby mi to tam dali. A ta výtvarkářka mi řekla, že to bude obhajovat z okna. A ta socha je ještě otočená prostě zádama. A říkám, jak to budu obhajovat z okna? A ne, že by pršelo nebo něco, jich se prostě nechtělo ven těch 200 metrů k té soše. Jak mě nesnášela. To byl úlet.
2: Takže jste to nakonec tak dělali, jo?
0: Ne, nakonec to dělalo venku, protože vlastně naštěstí tam byl normální ředitel, tak jsem vždycky přišel za ředitelem a říkám, tam je strašný problém s tou výtvarkářkou. On vždycky vyletěl, úplně seřval a pak to chvíli fungovalo. No, ale to byla fakt divočina. A odmaturovat za 3 z výtvarky byl zážitek. A to si pamatuju, že 3/4 ústní jako didaktické zkoušky na maturitě z výtvarky jsme řešili, že jsem sloupu řekl pilíř. Což pro mě pilíř a sloup je dost stejná věc, ale oni říkali, že prostě je to diametrální rozdíl, protože myslím, pilíř je hned u stěny a sloup je dál od stěny. A to jsem si dovolil velkou chybu.
2: Kámen urazu. No? Okay. No tak je samozřejmě dobrý s odstupem času říct, že tě to nějak nepoznamenalo a naopak je z toho vtipná historka, kterou takhle můžeš vždycky někde jako zmínit.
0: Jo. A nebo třeba mi opravovali gramatické chyby v testu ve výtvarce. Já jsem furt jako, jsem dyslektický z grafiky, takže jsem měl milion těch chyb, takže když jsem to měl jako dobře tematicky, tak jsem vždycky dostal hrozně špatnou známku skrz to. Že paní výtvarkářka byla v kabinetu s mým češtinářem, tak vlastně se to jako tak jako pěkně jeli. Ale já jsem v té době byl takovej dost bojovnej s těma učitelama, že vlastně jsem neměl moc rád autority, takže aj zase zpětně já musím říct, že jsem jim to dával sežrat, že vlastně se někde stala nějaká chyba, tak jsem hned upozornil na to, že tam někde je nějaká chyba. A úplně jsem nebyl ten vzorový student, jo? Takže si zase věcí můžu sám, ale vlastně hejčin je fakt za trest, no, škola. Komukoliv nedoporučuji, aby tam šel. No.
2: Neudělal moc dobrou reklamu.
0: No.
2: A Ty v současné době pracuješ v podstatě téměř výhradně s tou ocelí, kterou ty jsi tady zmiňoval. Nechybí ti třeba některý z těch materiálů, se kterými jsi pracoval dříve? Zmiňoval jsi třeba to dřevo?
0: No, tak dřevo je složitý, že hníje. Prostě napadají to různý houby a takhle a není to úplně stálý materiál. A když už člověk dělá dlouho tu sochu, tak bych chtěl, aby vydržela, že jo? Navíc se špatně říká zákazníkovi, no víte, tak si mě pořídíte sochu a za 10 let vám asi zníje, no. To se špatně vysvětluje. A navíc ani ne, že to hníje, ani ne, že to je dřevo, ale prostě ten kmen má určitý rozměry, jo. Prostě přes nějakých těch 120 cm už se špatně zhání větší kmen, že už prostě je to fakt megastrom a už to neroste. A já jsem pak zkoušel kolikrát vlastně ty kmeny nějak spojovat šroubama a dělat to z nějakých segmentů, ale prostě to dřevo se o dost hůř spojuje než ta ocel, když to svařím, no. Hmm. To je zajímavé, jak ten svar funguje, jak vteřinový lepidlo, ale je to prostě hned, že prostě dám dvě věci k sobě, dělám a drží to prostě a můžu za to zarvat 5 tunama a prostě drží to. To je tak dokonalý proces jako z hlediska pevnosti a všeho, nebo co to jako vlastně dokáže. Jo, že tady mám třeba ten model, tak kdyby to nejde udělat z nějakého jiného materiálu, že prostě je to tak tenoučky, že by to prostě hned skolabovalo a nedrželo by to.
2: Co třeba sklo?
0: Se sklem si tak občas hraju, to tak občas ale zase bouchne někdy, jo? Že prostě teď jsem dělal vázy, dělal jsem si 15 váz vlastně ve sklárně, jsme to foukali, já jsem teda nebyl hlavní, co jsem to foukal, to je strašně složitý proces, takže to vlastně musí dělat někdo, to dělat třeba 15-20 let, aby věděl ty časy, kdy to musí do pece, když to musí do té tamperovny, jo? A fakt je to sklo jedno ze strašně složitých jeho povolání to umět. Mm-hmm. A už jsme 15 vás a Boris mi říkal, no tak ale nikdy možná ti nějaká praskne. Říkám, jak možná? No třeba za půl roku nějaká praskne. A teď jsem doma a najednou ve 3 ráno úplně mega rána třeba, 4 měsíce potom a prostě jedna tvá váza se prostě něčeš rozletěla. Mm-hmm. Taky vůbec nevím, jak bych to vysvětloval zákazníkovi, že prostě jsem mu prodal vázu a z něčeho nic tak to sebe jinou, jo, ale vlastně je to zajímavé, jak do toho člověk nevidí a teď ještě dělá nějaký neúplně tradiční věci s tím sklem, že když se to fouká nějak jako v rozumných tloušťkách a takhle, tak jo, ale mě baví vždycky ty extrémní věci a různě to, mě to omotám, byly řetězama kovovýma, foukali jsme do těch řetězů a dělali jsme fakt jako zajímavé takové surové věci. No a zase ta stálost je taková, no, složitější. Teď bychom chtěli nějaký lustr, že třeba nere se sklem, by mě jako bavilo spíš jako s tím sklem si dělat nějaké jako segmenty, co by se uchycovaly do těch jako kovových plastik nebo interiérových jako světel. To je třeba, si myslím, že je jako možný, že vlastně ty menší skla se docela dají dělat jako i z výdrží, jo, ale že prostě bych foukal nějaký skleněný skla velký, tak to asi to tak nevidím. No, a teď mě hodně oslovuje ta nerez, no, která je ještě vlastně pevnější a houževnatější než ta normální ocel, což je super, no. Třeba jsme řešili s klukama, že jsme dělali jako ten mrak v Dubaji z nerezy, aby to vypadalo pěkně. Mm-hmm. Ale jak jsme tam byli, tak jsme vlastně zjistili, že kdyby se to dělalo z normální oceli, tak je to neudělatelný. Že vlastně to už bylo tak na hraně té nosnosti těch trubek v nerezu a ta nerez je třeba o 40% pevnější než ta normální jako černá ocel, že vlastně to bylo zajímavé, no, že si zvolili ten materiál tak, aby to šlo udělat.
2: Jo,
0: když to jako vlastně prvotně nebylo v plánu, že jsme se tam řešili, aby to bylo jako vlastně nerezový, že tam vlastně všechno musí být nerezový. No, no tak to bylo příjemné zjištění.
2: Odkud ty vůbec čerpáš inspiraci pro všechna toto díla, o kterých se dnes bavíme?
0: No, dost často vesmír, potom příroda a posvatná geometrie mě teďka dost baví, zlatý řez, vlastně všechno nedělat jako nějaký středový pravouhlý a vždycky to trošku jako posunout, vycházet z Platónových těles, jo, a těch jsem začal dělat ještě jako v 3Dčku s jedním známým, který mi jako rýsuje, teď už dokonce aj sám rýsuju, to je velký krok, vlastně no, s tím na výšce furt říkají, dějte v počítači v 3Dčku, já jsem to vždycky odmítal, že budu dělat rukama, že ten správný sochař dělá rukama. Teď postupně zjišťuju, že je i příjemný občas využít ten software, nebo něco, že vlastně něco, furt má něco pro a proti, no. Ale je dobrý mít na to člověka, co tomu rozumí, že člověk se v tom nemusí 2 roky babrat a nevědět vůbec, co dělá, ale zkoušet to jako tak na punk, že vlastně, když mu to někdo jako dělá a ty jenom ty lidi jako koordinuješ pod sebou, tak je to daleko jednodušší, než se to učit, no. Takže je to. A no, takže 3Dčko je super. A Tak nějak, já vůbec teďka jsem trošku zapomněl nič.
2: Já jsem zeptal, odkud bereš tu inspiraci, ale to si jo, asi zmínil.
0: Inspiraci, jo, no, hodně vesmír, posvátná geometrie, no, různý takový jako ty magnetický jevy, co se dějí kolem planet, nebo nějaký ty výstřiky magmatu a jak to vlastně deformuje to gravitační pole a tady ty siločáry, jak to mě hrozně baví vlastně si tak s tím hrát v prostoru, tady v té jako realitě, když je třeba prostě strašně moc krát menší, nebo víš, a mikro, makro svět a balancovat i s těma věcma a brát si prostě nějaký odkazy, no. A hodně pracovat s tou intuicí, že vlastně to není nikdy nějak přesně daný, jo? Že vlastně nějaký nákres, podle toho se jede, ale vlastně to tak vzniká živelně. No.
2: Super, pojďme se tedy posunout k veřejnému prostoru nebo k dílům, která třeba lidé mohou vidět i tady u nás v Olomouci na Střední Moravě. Ty jsi například už zmiňoval tvé dílo v parku, o kterém jsme se bavili, tak jaká ještě další díla můžou vlastně lidé takhle v Olomouci někde veřejně vlast?
0: Tak pak máme tady na Rubikonu kostku vlastně Rubika, který se tak jako rotuje a jak ten Rubikon funguje mezigeneračně, tak i tak vlastně kostka tak jako poprotuje a rotuje vlastně, jak tady ta socha mezi těma generacema, což bylo docela pěkný jako to přirovnání. Potom máme u Chomoutovského jezera Anděla, známám nějakou vážnou dopravní nehodu, silně věřící, úplně úžasný projekt, jak jsme tam Anděla, jsou tam jednou za rok mše, úplně super to je. Potom je Vetřelec v Šemberové ulici, to je vlastně u jednoho soukromníka, co tak leze přes Římsu, kousek od Lafayetky. No, co ještě dál, teď vlastně v soukromí u jedné haly, teďka v Hodolanech je od úterý Nově hvězda, tak byla vlastně teďka v Bystřici na výstavě. Taková svítící 4metrová hvězda se tak jako daná v trávě. Tak to je tam teďka k vidění, takže vlastně přes den se tam dá přijet podívat. A v neposlední řadě asi u firmy BOV, u té ulice k Mrazírnám, je teďka vlastně moje asi největší socha, co jsem kdy dělal, a to je vlastně ta Smice, což má 20 metrů na výšku, zhruba 16 tun. A fakt to byl hrozný kolos, no, jako poskládat to, udělat to. To jak třeba Dubaj šel relativně jako plynule, když jsme vlastně domluvili všechny jeřáby a plošiny, tak tady, když to bylo třikrát rychleji zdomluvený všecko, tak to furt nešlo. Prostě tam byly samý problémy a furt to nešlo. To byla úplně taková jako hraniční věc, že prostě kolikrát jsem to večer zabalil a prostě přišel jsem až ráno, až jsem vymyslel vlastně jako novou technologii nebo novou věc, jak to zvednout. A to bylo celý zapříčený tím, že jsem vlastně furt řešil, aby tu 20-metrovou sochu odvezl kamion, aby to nebylo prostě širší, vyšší. A prostě kdyby se dělalo přímo na tom místě, tak je to úplně jednoduchá akce, ale vlastně jak se to dělalo takhle ten převoz, tak to bylo strašně složitý. A fakt třeba 5x, 6x těžší než celá ta dubajská věc, což vlastně spoustu lidí vůbec jako nedonde. A byly hrozně těžký ty jednotlivý díl, co třeba 150 až třeba 800 kilo, který jsme tam vlastně umístěvali jeřábem, teď hubcukama jsme to tahali. To bylo vlastně v té Korunně, to má taky 4metrový prostě kruhy obrovský. A třeba v jeden moment jsme tam měli 7 hubcuků. Do 7 stran jsme tahali jeden prostě profil s 7 různýma řetězama, aby jsme to tam prostě vysmykli a ještě to drželi jeřáb. Takže tak jsme se bavili, to byl úplný úlet, no.
2: Každopádně ten výsledek stojí za to, myslím, nebo já minimálně to můžu potvrdit, protože jsem to viděl na vlastní oči, je to fakt super. A ještě, když se potom zeptám, takhle jsi zmiňoval hodně těch děl, která jsou třeba u soukromníka, ať už jsou to firmy nebo jednotlivé osoby, ale co je třeba spolupráce s městem takhle? Spolupracuje se dobře, a nemyslím třeba přímo Olomouc, ale můžeš to stáhnout i k městě, kde žiješ.
0: No, s městama se dost rozhodí, že spolupracuje. Městy jsou dobrý, že vystaví věci, nebo vlastně to mám docela silnou podporu v tom tady, nebo že vlastně chcou vystavovat ty moje věci. To jsem hrozně rád, ale vlastně nějaký odkupy nastálo, tak to je strašně složitý. I když ty města na to mají prostě finance a všecko, tak je vlastně problematicky si obhájit, proč ta socha tolik stojí a domluvit vlastně, že se na tom shodne třeba celý ten sbor těch hradních. Většinou musí být výběrový řízení, jo, a je to vlastně strašně složitý proces a nikdo nechce mít moc na svědomí to, že on rozhodne, tady ta socha se koupí. Protože vlastně ta veřejnost, která není zainteresovaná v tom umění, o tom ví úplně nic. tím pak zbrojí, proč se tohle koupilo, proč je to rezavý, proč to dělá toto a proč je to takový. A pak jsou prostě ty bitvy na Facebooku, co tam lidi píšou, úplný pekla prostě k tomu a to je úplně hrozný. To je drsný, to je válečná zóna na těch Facebookách, když se něco prostě vytvoří. A přitom prostě lidi třeba, co chodí na vernisáž nebo takové, jsou to prostě nadšení, jo? Vlastně ti lidi, co rozumí tomu umění aspoň trošku, tak to funguje, no. Ale teď jsme zjistili třeba, že je strašný rozdíl, když je socha v galerii a když je socha na náměstí. Protože do galerie jde už aspoň trošku člověk vzdělaný, že aspoň třeba ví, že existuje nějaká galerie a že tam jde se na něco podívat. Mm-hmm. Ale na tom náměstí prostě do toho vrazí úplně kdokoliv, protože je to prostě náměstí. A to vlastně to, že vlastně ty školy vůbec neučí nic s tím uměním, neučí, jak vnímat to umění, jak to prožívat, co s tím dělat, tak je pak strašná nevole v té většinové společnosti, co není v tom zainteresovaná, proč to je, jak to je a tohle. A právě ty města si to nedovolí. Daleko jiný případ je prostě vesnice, jo? Že vlastně tam ten starosta má větší slovo, je tam menší seskupení lidí a prostě když se rozhodnou, že něco chcou, tak si to prostě udělají a ode mě si to objednají. Takže já mám třeba dobrý zkušenosti s vesnicema, ty města jsou prostě daleko složitější. No.
2: Tak jsi zmiňoval tu rezavou věc, tak si předpokládám narážel na tu kruhovou suchu, kterou si taky zmiňoval, ten Round It. Pomoci na horním náměstí.
0: To má skvělou story. Jsme to tak jako instalovali, já jsem to si dělal malto, tak jsem vypadal nějaký největší dělník, ne, že se to dělám, ale jsem nějak zapravoval. A teď tam přišel okay, mladší pár, třeba 45 let. A teď jenom slyším tu debatu, že se stál všem fotím. Já ti říkám, že je to ze dřeva. To je 6-metrová rezavá věc prostě. A ta žena říká, ne, to je kovový, poznám, že je to kovový. A ten manžel říká, já jsem chlap, tak poznám, co je co, ne? A přišel k tomu a teď na to šahal, prostě na tu rezavou, prostě na ten rezavý plech. A on říká, to je fakt dřevěný. A ta žena říká, to je kovový. A teď se tak vandrkovali a pak tak přišel za mnou a říká, pane, prosím vás, musím se zeptat, je to dřevěný nebo kovový? Já furt říkám ženi, že je to dřevěný.
2: Co jsi řekl? Pravdu?
0: Jo, řekl jsem pravdu, no. Ale vlastně, to je pak těžký, když někdo takový ti říká nějaký názor na sochu, když nepozná dřevo od kovu. Úplně na vážno.
2: No, s tobou souhlasím a navíc já už jsem ti to říkal dřív, že mě zrovna tady tahle ta socha hrozně na to náměstí pasovala a skutečně tak, jak vlastně přes ní byl krásně vidět ten sloubný Světější Trojice, tak si myslím, že to bylo i takový fotogenický místo, jo, hodně lidí si to fotilo, což je zase super marketing vlastně pro město, protože se to potom sdílí na sociálních sítích, lidi to označují a tak, takže je možná škoda, mě osobně to mrzí, no, že jsi tam zmizela a teď si říkal, že to je někde v Německu, pokud se nepovedl.
0: Jo, teď na obrovské výstavě na Nordartu v Německu, tam si vybral, jak to bylo skvělý, měla tam jedna i stvůra, teďka s tou koronou se to drbalo, tak tam prostě nejede, třeba možná příští rok pojede, uvidíme, no, co a jak to bude, nebude. No.
2: Stvůra bychom měli doplnit, že vlastně na té hlavní aleji ve
0: Smetanových sadech. A teď je tam kousek, ještě vlastně, když člověk přijde na začátku té aleje vlastně ze strany soudu nebo Flory, nevím, co to je za ulici, tak a dá se doprava, třeba po 20 metrech, co vende do toho parku a půjde směrem káčku, tak zhruba v půlce je zavěšený teďka 7-metrovej had, bílej. Je v noci nasvícený a v noci je to fakt úplně magický místo, že prostě tam letí taková nějaká kovová pavučina. Já tomu říkám jako had, jakože je to kostra hada, taková jako stočená do klubička. A vlastně večer s tím světlem je to fakt úžasná věc, no. Jak se to najednou, ano, to skoro nevidí, takže člověk to fakt, je to zhruba na půlce mezi tou hlavní alejí a Ačkem. A fakt, když se člověk objeví, tak je to skvělý, no.
2: No, ty jsi mi ještě nedávno prozradil, že by tě lákal také svět nábytku nebo nějakých designových doplňků, tak je třeba tohle to směr, kterým by ses samozřejmě mimo tvorby soch chtěl ubírat do budoucna?
0: No tak oni většinou sochaři mají jako docela tendence jako lehce brousit toho nábytku a takhle jako tvořit nějaký takový fakt one of kind věci, nějaký schodiště, jo, a fakt taky hodně zajímavý realizace. Protože tam pěkně se dá dělat s tím materiálem a vymýšlet úplně neotřelý způsoby, jak to dělat. A teď vlastně asi 3 roky zpátky známý si v Remaxu díval nějaký stůl a tehdejší jeho přítelkyně mě znala a říká, to je úplně hrozný, to On zarostal, ti to udělá daleko líp, tak mu domluvíme schůzku. A jsme se potkali, já jsem udělal vlastně konferenční v kuchyni a pak ještě jídelní stůl. A on se to byl tak nadšený, říká, ty, po chvíli jsme dali pár akcí a najednou jsme se znali docela jako dobří kamarádi, na to jsme se vůbec neznali. A on říká, jde skvělý, pojďme do toho, uděláme prostě firmu a budeme prostě prodávat taky one of kind sochy, které budou fakt jako vymazlený, jo, a že vlastně to vůbec nebude jako v Česku takové věci se dít a uděláme úplně jako speciální věci nebo nějaký rozlehlý světla, že jsem dělal třeba 4metrový jako svítící kruh, který tam byly 4 v tom obyváku, také stodolovité místnosti. Mm. A třeba do toho obyváku nebyl tak velký vstup, aby jsme protáhli ten kruh v kuse. Takže se vždycky donesly 2 polokruhy, kdy se přímo na místě svařovali, zabrušovali a ty tam bylo prostě nějaká plovoucí podlaha za úplně nějaký nesmysl a tím se na tím svařovali. No to bylo to. A právě mi baví tady ty punkový věci, jako že vlastně a ty to světlo, aby se dostal ven z toho baráku, ale musíš se to rozřezat.
2: Vlastně.
0: To je super, prostě, takže tam zůstane. To je paráda, strašně mi to líbí tady ty věci. Takže my myslíme takový jako netradiční, neotřelý věci a zhruba za měsíc bychom měli mít showroom, teď ho doděláváme v Prostějově, jak byl bývalý Suform, tak teď jsme se tam pronajali a budeme tam mít showroom, třeba nevím, 6 stolů, světla tam budou a uvidíme, no, jak se teďka rozjedem. To je dobrý, že vlastně jsme to vůbec teďka nepouštěli nikam ven, nejsou nikde vidět fotky na žádných sociálech a vlastně až to bude všecko a na 100% a bude to všecko na focení, tak bychom to vlastně chtěli spustit web a všecko, no, udělat.
2: Super, takže nejenom v Prostějově si budou moci koupit nějaká tvá díla, ale ještě možná na úplný závěr prozrať, jak v momentě, kdyby třeba někoho inspirovala ta tvorba, nebo si líbily ty výrobky, které si nám ukázal, buď to fyzicky, nebo třeba diváci mohli vidět na monitoru během našeho povídání, tak jak tě třeba můžou oslovit v momentě, kdyby měli o něco zájem.
0: No, teď se mi docela rozdělil Instagram, že vlastně mi píšou lidi přímo jako na Instagramu, že se jim něco líbí, potom samozřejmě mail, webové stránky jandostal.com, tam je telefonní číslo, takže buď volat, maily k Instagram, já jsem to za všude, takže prostě někde napíše a většinou pak to funguje tak, že zajedu přímo za tím zákazníkem domů, on mi ukáže ten prostor, pobavíme se, co on by chtěl, nechtěl, pak je tam zhruba třeba díra, pauza, kdy já vytvářím nějakou jako myšlenku, návrh, pak se potkáme a bude třeba 1 až 3 návrhy, on si z toho vybere, co chce a pak se to vytváří zhruba. No, ty malé věci jsou rychlé, to má třeba na ateliéru tady ty nerezy, to se dá jako přímo na počkání vzít, když pak člověk chce 6metrovou sochu na zahradu, tak už to trvá nějakou dobu. A je zajímavý, jak s tím zákazníkem se docela zblížím, on jezdí prostě na ten ateliér se dívat, zajímá ho to, jak to roste, kolikrát to vlastně aj změníme tu sochu, jo? Že vlastně v půlce se začne ubírat trošku jiným směrem, takže i toho zákazníka baví, že třeba něco napadne, jak to udělat jinak a můžeme to udělat jinak, jo? Že vlastně tam není nic rigidního, takže vlastně to nějaké té komunikaci s tím člověkem, aby vznikla dobrá věc, aby ten zákazník byl dobře spokojený a tak vlastně to nějak tak. A se tím bavíme. No.
2: Super, super. To je pěkný obsah, takhle ten popis, takže věřím, že určitě se ti zase někdo nový ozve a že společně vymyslíte nějaký pěkný doplněk, ať už třeba nějakého bytu nebo něco většího, třeba do exteriéru nebo na zahradu.
0: Super.
2: Takže dostali jsme se asi pomaličku na úplný závěr našeho dnešního rozhovoru. A ještě než skončíme, tak bych ti chtěl předat takovou malou pozornost. My máme taky vlastní mini merch, takže prosím přijmi naše červeno-bílé.
0: Ty jsou krásný, tak děkuju moc.
2: Ponožky. V černo-bílé variantě to nemám, a takže musím ti dát barevnou.
0: Ty, ale ponožky, to je jediné, co nosím docela jako v barvách, takže to se sedlo. To si zítra vezmu na tu kolaudačku, to bude dobrý. To se těším.
2: Super. Tak jo, takže to je taková malá pozornost z naší strany. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat, že jsi dorazil sem k nám a samozřejmě děkuji za všechno, co jsi tady zmínil. A budu ti přát, aby se ti dařilo i nadále minimálně tak jako doteď a věřím, že o tobě ještě hodně uslyšíme.
0: Super, děkuji moc.
2: Tak jo, nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači. Děkujeme, že jste dokoukali až sem. No a my se na vás budeme těšit zase u příštího rozhovoru a nezapomeňte nás samozřejmě sledovat, ať už na sociálních sítích nebo na YouTube. Do té doby se mějte hezky. Ahoj.
0: Mějte se.
3: Posloucháš Radio Metropole.
4: Metropole.
3: Byly 4 hodiny.
4: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Bebe Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s...

Tady je tvoje metropole. Bastille je britská kapela, která dokáže svým indie rockem vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Jejich hudba je plná emocí a silných melodií, co ti zůstanou v hlavě ještě dlouho po poslechu. Je to jako když si dáš pořádný hrnek kafe a zároveň dostaneš kapku adrenalinu. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože další zajímavé příběhy... It isn't enough to start a riot, distort the light beam until I like me. It isn't enough if this is real life, I'll stick to dreaming, come see what I see.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V
2: to
1: čem si
2: výborné,
1: myslíš,
2: děkuji,
1: že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic, je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A cena Thálie tě zavedla také na olomouckou radnici před pár dny, osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
2: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
3: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se koukneme na královnu, co nepotřebuje korunu. Protože si ji prostě vybojovala svým talentem a zpěvem. Řeč je o Beyoncé. Tahle globální ikona je prostě stělesněním síly, elegance a nekonečné energie. Její hlas je jako mocná řeka, která tě strhne a nenechá v klidu, ať už zpívá o čemkoliv. Songy Beyoncé jsou jako mistrovské lekce v sebevědomí, které ti dodají pocit, že zvládneš cokoliv, co si usmyslíš. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavého.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, vlna úkolů před víkendem tak trochu kulminuje. Víci, když chcete, můžete dosáhnout čehokoliv. Blíženci, je čas mrknout se na rozdělané projekty. Raci, dneska budete tak trochu za tajnůstkáře. Lvi, vůči ostatním to bude chtít trochu víc empatie a méně kritiky. Pany, snažte se vybičovat k těm nejlepším výkonům. Váhy, rozhodně se nebojíte žádné nevšední výzvy. Štíři, nenechte se zvyklat, věřte svým schopnostem. Střelci, svůj talent ukážete těm správným lidem. Kozorozi, máte jasný cíl a ten se blíží, pomalu, ale jistě. Vodnáři, dávejte pozor na to, co dělá vaše konkurence. A co my ryby? O některých věcech přemýšlíme 3 dny v kuse a většinou zbytečně.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

0: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hvězdy.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodii

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Víc energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: S námi víte, co se děje. Začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel.
2: Olomoucko aktuálně.
1: Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
3: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
1: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Plánovaná běžkařská arena v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
1: Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: pěkné ráno a díky, že s námi začínáte svůj den. Konečně je tu pátek a s ním i naše pravidelné kalendárium. Povíme si, kdo slaví nějaké to výročí nebo narozeniny a pozor, chybět nebude ani sváteční hymna pro Sáru a Štefana, tak rozhodně volume doprava, přejeme všem krásný pátek a jdeme slavit.
1: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ti kyberšmejdi zasraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.

0: webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov, HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Radio Metropole.
10: Metro. Retro.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropol.

0: Krásné ráno všem. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. V našem dnešním rozhovoru se podíváme do světa velkých divadelních úspěchů. Naším hostem bude skvělá Natálie Tichánková, se kterou probereme její pocity a dojmy z letošní ceny Thálie. Probereme také její další plány a projekty. Určitě poslouchejte dál, bude to moc příjemné povídání.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
2: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
3: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
2: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
3: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
2: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
3: To mám posoudit já, to
2: ano,
3: je hrozně
2: ano,
3: těžké.
2: Přesně,
3: to,
2: přesně.
3: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
2: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V
3: to
2: čem si
3: výborné,
2: myslíš,
3: děkuji,
2: že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
3: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic, je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
2: A cena Thálie tě zavedla také na olomouckou radnici před pár dny, osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
3: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
2: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
3: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
2: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
3: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
1: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
13: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
14: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
16: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytrá.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je tu souhrn informací pro vás. Dnes je pátek 9. října. Skvělá zpráva pro malé cyklisty ve Šternberku. Místní dopravní hřiště se dočkalo nového zázemí. Druhá etapa jeho modernizace přinesla moderní učebnu, která dětem zpříjemní výuku bezpečnosti na silnicích.
1: Šumperk aktuálně.
3: Stromy v okolí Šumperka jsou v pořádku. Česká inspekce životního prostředí ověřila stav městských lesů u Šumperka kvůli obavám ze škůdců a poškození. Kontrola potvrdila, že stromy v péči podniku města jsou zdravé. Začínají volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Předejdete tak případnému zdržení na místě.
0: Sport.
3: Český hokejový útočník David Pastrňák se zásadním způsobem podílel v NHL v noci na dešek na výhře Bostonu nad Utahem. Boston vyhrál 6-1, nový kapitán Bostonu dal 2 góly a na další 2 nahrál. David Pastrňák se stal první hvězdou utkání.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu, stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude dnes první polovina dne, polojasná nebo oblačná, k večeru více mraků, oblačno a nebo zataženo, teploty 14 až 16. V sobotu máme mít zalito a pokropeno, většinou zataženo s občasným deštěm a nebo přehaňkami 15 stupňů Celsia. Neděle by mohla být bez deště, oblačno, místy polojasno a teploty 13 až 16.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková páteční doprava z Olomouce, z dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí nebo z D1 u Přerova, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci ubyli na Jeremiášce, připomínáme opravy vozovky, hotovo má být oficiálně teď v pondělí. Dopravní nehodu objíždíme na výjezdu po dálnici z Mohelnice na Olomouc, kousek před exitem Loštice. A také dnes pozor na silničáře, pracují na kraji D1 272. kilometr za Říkovicemi ve směru na Ostravu. Na ranní cesty zdravíme všecky a hrajeme vaše oblíbené. Pecky.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Disco. Pěkné ráno. Děkujeme za vaši přízeň a skvělou společnost. Určitě víte, že hvězdy nám mohou napovědět, co nás dnes čeká a co nám v pátek půjde hezky od ruky. Máme tu dnešní horoskopy a s nimi energii pro všechna znamení zvěrokruhu. Zůstaňte s námi, vaše hvězdné tipy jsou tady.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, vlna úkolů před víkendem tak trochu kulminuje. Víci, když chcete, můžete dosáhnout čehokoliv. Blíženci, je čas mrknout se na rozdělané projekty. Raci, dneska budete tak trochu za tajnůstkáře. Lvi, vůči ostatním to bude chtít trochu víc empatie a méně kritiky. Pany, snažte se vybičovat k těm nejlepším výkonům. Váhy, rozhodně se nebojíte žádné nevšední výzvy. Štíři, nenechte se zvyklat, věřte svým schopnostem. Střelci, svůj talent ukážete těm správným lidem. Kozorozi, máte jasný cíl a ten se blíží, pomalu, ale jistě. Vodnáři, dávejte pozor na to, co dělá vaše konkurence. A co my ryby? O některých věcech přemýšlíme 3 dny v kuse a většinou zbytečně.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov pomlčka zámku.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: krásné páteční ráno a díky, že vstáváte s námi. Dneska otevřeme téma, které se dotýká snad každého z nás, chytré telefony a digitální detox. Jak často bychom měli mobilní telefon odložit a dopřát si čas offline, s tím vám moc rádi poradíme. Nenechte se rušit notifikacemi a s námi klidně buďte online od rána do večera.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná dvě hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koníčky, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes. 60 minut úplně bez founu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
8: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
15: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
16: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
17: Viděl jsi to?
18: A co, jako?
17: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
18: No má bejt.
17: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
18: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
17: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
18: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
19: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
20: Radio Metropole.
21: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pátek 9. října. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží město, informuje server z dopravy.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
1: Sport.
2: Šéf přerovských hokejových Zubrů Tomáš Pluháček zareagoval na webu klubu na špatné výsledky. Po středeční prohře s Frýdkem Místkem 2-5 nevylučuje v týmu rázné změny. Omluvou pro fanoušky je vstup zdarma na sobotní mač se Slavií.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Počasí nezměníme, ale můžeme vás na něj připravit. A to jdeme dělat právě teď. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty kolem 15 stupňů Celsia, zpočátku polojasno anebo oblačno, později odpoledne a také k večeru oblačno anebo zataženo. V sobotu by mělo zapršet, čekáme občasný déšť nebo přehaňky, většinou zataženo, teploty kolem 15 stupňů Celsia. Nedělní teploty 13 až 16, ta neděle má být oblačná, místy polojasná.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Dobré ráno, víme, jak se jezdí tady ranní jízda v Olomouci, v Prostějově, také v Přerově, teď se silnějším provozem, ale bez vážných nehod. Nejede to a nejede asi nějaká porucha. Tohle si říká řidič porouchaného osobáku. Pozor na něj na 277. kilometru D1 u Přerova ve směru na Ostravu. A ve Zlíně budou dres policejní manévry a také silný provoz odpoledne a večer kolem zdejšího fotbalového stadionu Letná. Zápas Zlína se Slaví začíná v 18 hodin.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pěkné ráno a díky, že s námi začínáte svůj den. Konečně je tu pátek a s ním i naše pravidelné kalendárium. Povíme si, kdo slaví nějaké to výročí nebo narozeniny a pozor, chybět nebude ani sváteční hymna pro Sáru a Štefana, tak rozhodně volume doprava, přejeme všem krásný pátek a jdeme slavit.
1: Metropole právě dnes.
2: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tomtéž roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
3: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všechno to stačí.
2: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
4: Že světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
5: Co je uvnitř?
6: Gratulace k svátku.

0: Metropole právě dnes.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Krásné ráno všem, jsme moc rádi, že nás posloucháte. V našem dnešním rozhovoru se podíváme do světa velkých divadelních úspěchů. Naším hostem bude skvělá Natálie Tichánková, se kterou probereme její pocity a dojmy z letošní ceny Thálie. Probereme také její další plány a projekty. Určitě poslouchejte dál, bude to moc příjemné povídání.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
2: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
3: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
2: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
3: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
2: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
3: To mám posudit já, to ano, je hrozně
2: ano,
3: těžké.
2: Přesně,
3: to,
2: přesně.
3: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
2: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
3: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém. Neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
2: A cena Thálie tě zavedla také na olomouckou radnici před pár dny. Osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
3: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
2: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním galavečeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou, na čem dál pracuješ?
3: 13. listopadu.

0: budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazztibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
0: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
4: To snad ne, já se na to vys***. A kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy.
5: A kde to Milwaukee mají? Ve Štern v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
8: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
9: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
10: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Radio Metropole.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
4: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole. Malo.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Dvě žirafy z Olomouce odjeli do Řecka. Zoo Olomouc poslala do zoo v Aténách dva mladé, dvouleté žirafí samce. Najdou tam nový domov. Zoo Olomouc dostala zprávu, že dorazili v pořádku a stanou se součástí tamního stáda.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Střílet se bude ve Vyškovském vojenském újezdu Březina a to znamená dopravní uzavírku na Prostějovsku. Cesta mezi obcemi Žárovice a Drahany na Prostějovsku přes újezd Březina bude kvůli ostrým střelbám v pondělí zavřená. Bude tu značená objížďka. Dnes začínají volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování. Jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Pivo Ostravar z Prahy. Po téměř 130 letech přestanou sládci pivovaru Ostravar v příštím roce vařit pivo v Ostravě. Jak píší Novinky.cz, jeho výroba se přesune na pražský Smíchov. A to kvůli poklesu spotřeby.
4: Sport.
3: České fotbalistky pokukují po mistrovství světa. Dnes zahájí semifinále baráže o postup na šampionát. Na úvod vyzvou v Pardubicích Skotsko a pokusí se vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Výkop zápasu je v 19 hodin.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu, stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude. Dnes první polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru více mraků, oblačno anebo zataženo, teploty 14 až 16. V sobotu máme mít zalito a pokropeno, většinou zataženo s občasným deštěm anebo přehánkami 15 stupňů Celsia. Neděle by mohla být bez deště, oblačno, místy polojasno a teploty 13 až 16.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bouračky v Olomouci, ve Valmezu, také v Jevíčku. Víme, jak se jezdí tady. Hezký pátek. Na kraji Olomouce nehoda osobáku a nákladňáku na kruháči Lipenské ulice u Pežota. Další pomačkané plechy ve Valmezu na Vsetínské a ještě Svitavsko, Jevíčko. Tady je hromadná nehoda tří osobáků na Brněnské. Na páteční cesty zdravíme všecky a dál hrajeme vaše oblíbené pecky.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: podle Štěpána.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, pojďme na ně. Začínáme v olomoucké Plech aréně, tady máme za sebou nedělní vzpomínku, která nás bude ještě nějakou dobu strašit. Naši borci podlehli na domácím ledu Třince Vysoko 0-9 a aktuálně se nacházíme na chvostu tabulky hokejové extraligy. Nicméně tento víkend máme před sebou dva výjezdy, dnes hrajeme od 17:30 v Litvínově a v neděli v 17:00 v Hradci Králové, tak držíme palce, ať ta deka z našich borců spadne. Jinak je za námi taky reprezentační fotbalová přestávka, tak se opět rozbíhá šance liga. Sigma hraje v neděli od 15. hodiny na hřišti Teplic a na Andrův stadion se potom podíváme 17. října, tedy v sobotu, kdy od 18. hodiny přivítáme Liberec. Jdeme i na florbal. Minulý víkend naše florbalky v domácí Čajk aréně dvakrát padly. V pátek 8-10 podlehly Znojmu, no a v neděli 6-7 Otrokovicím. Bylo to o prsa, tak snad si reputaci spravíme teď v neděli v Kopřivnici, kde hrajeme s tamnějšími Vikingy od 17. hodiny. No a minulý víkend se nedařilo ani našim basketbalistům. BK Olomoucko podlehlo v neděli Děčínu 51-76 a tento víkend jedou naši basketbalisté do Ústí nad Labem, kde hrají v neděli od 18. hodiny. To je sport na Metropole a už teď další várka muziky a energie.
0: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metro.

0: hezké dopoledne. Děkujeme, že jste s námi i dnes. Pátek má své neopakovatelné kouzlo. Dva dny volna jsou doslova za rohem, práce jde tak nějak lépe od ruky a atmosféra je hned o něco lepší. Stačí dokončit poslední pracovní úkoly a hurá víkend. Zůstaňte naladěni, my se dál postaráme o tu nejlepší muziku non-stop.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.

0: Pěkné dopoledne, taky dneska si hrajeme hit za hitem. Blíží se 10. hodina a to znamená jediné, čas na kompletní informační servis. Připravujeme pro vás přehled těch nejnovějších zpráv z domova i ze světa, podrobnou předpověď počasí, abyste věděli, jaké nás čeká odpoledne a samozřejmě i aktuální dopravní zpravodajství pro vaši bezpečnou cestu. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
11: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
12: Radio Metropole.
13: Spojujeme generace.
14: Spojujeme generace.
15: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce.
13: Spojujeme generace.
12: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Cisterna dnes zajišťuje pitnou vodu lidem v dolní části ulice Albertova v Olomouci, a to kvůli havárce na vodovodu. Tu včera večer zjistila hlídka strážníků a nahlásila vodárnám. Dnes se místo opravuje. Nezapomeňte, od 14 hodin dnes začínají komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstev. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
1: Sport.
2: První fotbalová liga se po téměř třítýdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Počasí nezměníme, ale můžeme vás na něj připravit, a to jdeme dělat právě teď. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty kolem 15 stupňů Celsia, zpočátku polojasno anebo oblačno, později odpoledne a také k večeru oblačno anebo zataženo. V sobotu by mělo zapršet, čekáme občasný déšť nebo přehaňky, většinou zataženo, teploty kolem 15 stupňů Celsia. Nedělní teploty 13 až 16, ta neděle má být oblačná, místy polojasná.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, také z Blanska právě teď. Příjemné páteční dopoledne za volanty. V centru Olomouce silný provoz kvůli podzimní výstavě Flora, zdržení u tržnice, taky na Volkrovce. Podle vašich zpráv jsou kolony hlavně od Brněnské. Na kraji Olomouce se stále odklízí následky nehody na Lipenské, je to kruháč u Pežota. Nedaleko Olomouce nehoda dvou osobáků, Velký Týnec, Masarykova ulice, pozor na výjezdu na Hostkovice, a v Blansku narazil osobák do přenosného dopravního značení za muzeem na Sušilově ulici.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, co pro vás osobně znamená pocit být doma.
1: Tak na toto je pro mě absolutně jednoznačná odpověď. Být doma znamená přijet do Přerova, setkat se s rodinou, setkat se s přáteli a mít prostě klid a pohodu a je to jedno na kterém místě, ale v Přerově.
0: Co vás v běžném každodenním životě dokáže nejspolehlivěji rozesmát?
1: Tak člověk se musí umět zasmát, aby trošku se odreagoval. Já mám štěstí na skvělý kolegy a to jsem měl štěstí i v zaměstnání, kdy jsem dělal právě dřívější práci, ten zahraniční obchod. A mám štěstí i teďka na kolegy na radnici. Takže myslím si, že těch příležitostí se pobavit a zasmát tam občas máme, takže asi toto je ta příležitost se někdy zasmát.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Dobrý pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Třiďte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
11: No nekecej.
13: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
14: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
15: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Ahoj, krásný den a hezký pátek. Co dělat a kam vyrazit? V Olomouci pokračuje podzimní flora až do neděle. Přehlídka ovoce a zeleniny přímo na výstavišti. Podzimní farmářské trhy budou už zítra v Hranicích. Regionální produkty, farmářské dobroty, také rukodělné výrobky. Hranice Masarykovo náměstí zítra mezi 10. a 16. hodinou. Na jablečný den se těšíme. V Kroměříži bude na Velkém náměstí také zítra. Kromě čerstvých jablek budou i mošty, jablečné koláče, záviny a marmelády, cymbálovka, loutkové divadlo pro děti, tak to je jablečný den v Kroměříži zítra na Velkém náměstí. V sobotu bude dýňobraní v Kožušanech v areálu za tratí od 14 hodin. A na zámku Plumlov, aby těch víkendových typů nebylo málo, budeme mít v sobotu halloweenské podzimní slavnosti. Zábava pro malé i velké, strašidelná diskotéka i prohlídky strašidelného sklepení. To je sobotní zámek Plumlov a halloweenské podzimní slavnosti. Tohle vypadá naprosto skvěle.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Skonto
7: nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
14: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
15: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
16: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
0: Rádio Metropole. Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po 3 pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
17: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
3: Rádio Metropole. Olomoucký report.
4: Pojďte si poslechnout další události dnešního dne. Velký cíl si dává fotbalová Sigma Olomouc. Chce vybudovat jednu z nejlepších mládežnických akademií v Evropě. Pomoci k tomu má i nově otevřené tréninkové zázemí v Olomouci Řepčíně. Klub chce, aby o olomoucké talenty měli zájem zahraniční týmy. Uvidíme, zda se mu to povede.
1: Olomouc aktuálně.
4: Audiovizuální hub vzniká v Olomouci na nádraží Olomouc město, kde sídlí minikino čekárna. Roste tu prostor pro sdílení audiovizuálních a filmových zkušeností, který bude rozvíjet gramotnost v oboru. Slavnostně se otevře 14. října. Dalov na Šternbersku je v novém. Skončila tu rozsáhlá rekonstrukce, při níž se podařilo obnovit kanalizaci, silnice i chodníky. Každodenní život místních tak bude o poznání pohodlnější a bezpečnější. Začínají volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Předejdete tak případnému zdržení na místě.
0: Sport.
4: Do akce jde přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Představí se ve druhém kole turnaje ATP v Šanghaji. Na betonovém kurtu vyzve Srba Kecmanoviče. Duel má začít po 11:30.
5: WhatsApp Metropole. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
6: Večer a v noci na Moravě něco málo napršelo a my víme, jak bude. Dneska vesměs polojasno, bez deště a k tomu maximálně 11 až 15 stupňů. Velmi podobné teploty pak čekáme taky o víkendu, s tím, že v sobotu se občas vyskytnou přehánky, v neděli to bude spíš se sluníčkem. A bio zůstává na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Takže bychom se měli cítit dobře, žádné omezení, žádné zbytečné bolení hlavy.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci do neděle bude trochu víc šrumec kvůli podzimní flóře, hlavně si najít místo k zaparkování. A pokud jedete do Olomouce vlakem, pak se na výstaviště jednoduše dostanete tramvají. A ještě se podíváme na Blanensko, tady máme teď aktuálně hlášenou nehodu na silnici Šebrov Kateřina Olešná. Komunikace je teď dočasně neprůjezdná, jde o havárii osobáku, který narazil do stromu a na místě jsou i záchranáři. Tak tady opatrně. Tolik naše blesková doprava a my už jedeme dál.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: 9. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
7: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obličej. Tvořivá dílna. Soutěže. Prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
13: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
15: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Tohle je
18: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná dvě hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koníčky, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes. 60 minut úplně bez founu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
16: KFC ti zase nabízí víc.
17: MacBooky Neo,
16: iPhone 17,
17: laserové projektory,
16: sluchátka Apple Beats
17: a stovky dalších cen.
16: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
17: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
16: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
0: Posloucháš?
18: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Srážka vlaku s pracovním strojem, které došlo v pátek dopoledne v Olomouci Černovíře. Nikdo se naštěstí nezranil, vlaky v místě teď jezdí po jedné koleji a cestující museli evakuovat hasiči.
3: Souprava ale nemůže pokračovat v jízdě, proto jsme museli evakuovat všechny cestující. Využili jsme našeho evakuačního autobusu a zajistili jsme ještě jeden z vozového parku dopravního podniku města Olomouce. Všechny osoby jsme přepravili na olomoucké hlavní nádraží. Nyní je zásah v režii hasičů správy železnic.
2: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Dnes začínají volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování. Jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
1: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál vesměs slunečno, ale chladno. Maxima většinou nepřesáhnou 15 stupňů. Nejenom dnes, ale také o víkendu. A po ránu prý bude jenom 6 až 9 stupňů. Jinak na sobotu si nachystáme deštníky, protože čekáme přehánky, ale v neděli už zase bude spíš polojasno. A pokud vás to zajímá, tak délka slunečního svitu je v těchto říjnových dnech zhruba nějakých 10-11 hodin.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že bouračku máme na Olomoucku, na silnici Blatec-Grigov a havarovaný osobák dál řešíme na Blanensku, v úseku Šebrov-Kateřina-Olešná. Na místě jsou stále záchranáři. Jinak odstavené auto máme na dálnici D55, kousek od exitu na Hulín a policejní hlídku nám hlásíte na trase Hulín-Kroměříž. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, vyhnete se nehodám a taky pokutám.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný pátek, zdravíme každou Sáru a každého Štefana a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.

0: webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc. Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
10: Radio Metropole.

0: od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tomtéž roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
2: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všechno to stačí.
1: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
3: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
4: Co je uvnitř?
5: Gratulace k svátku.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Rychlé, stručné, aktuální, to jsou zprávy, které posloucháte právě teď. Je tu první den komunálních voleb. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. A neseme hned jednu volební kuriozitu. Na volebním listu je 13 soupisek kandidátů, ale každá má jen jedno jméno. Takovou zajímavost mají voliči v obci Řídeč na Olomoucku. A proč? Zdejší vysoký počet samostatných kandidátních listin, na kterých je vždy jen jedno jméno, totiž odráží vleklé spory mezi zdejšími obyvateli, píše o tom ČTK. A nezapomeňte, spolu s komunálními volbami se ve třetině obvodů konají i volby senátní. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ještě zelenější bude Prostějov. Město chystá na listopad komunitní sázení stromů v biokoridoru Hloučela. Dobrovolníci zasadí novou zeleň na dvou místech u Olomoucké ulice a nedaleko ulice pod Kostýřem. O zeleň se stará taky Kroměříž. Město nechá ošetřit v lokalitě Metkovy rybníky 56 stromů zarostlých jmelím. 48 dřevin podstoupí ozdravný řez a 8 nejvíce zasažených stromů čeká bezpečnostní pokácení.
0: Sport.
3: A mrkneme na led hokejové extraligy. Na ledě soupeře se dnes předvedou olomoučtí hokejoví Kohouti. Nyní jsou na posledním 14. místě tabulky a potřebují body. Uvidíme, zda je seženou v zápase 9. kola proti Vítkovicím. Hraje se dnes od 17.30.
4: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radia Metropole.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, i nadále, většinou polojasno a na teploměru maximálně 11 až 15 stupňů. Místy taky trochu víc fouká, hlavně na horách. Jinak o tomto víkendu budou teploty podobné jako dneska. A zatím to vypadá tak, že v sobotu možná trochu zmoknem, v neděli se zase ukáže sluníčko. Takže ideální stav pro houbaře, protože rostou, rostou.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že tento týden máme v Olomouci omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova a ještě dneska je také uzavírka kvůli výkopům na ulici Dobnerova. Celkově máme ve městě silnější provoz kvůli podzimní flóře. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na dálnici v D35 Olomouc-Lipník, jak je sjezd u Olympie a nehoda se momentálně řeší na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín, je to ťukanec dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: pátek trávíte s námi. Díky za to. Možná vyrazíte tento víkend do divadla a my v této hodině přineseme taky rozhovor s Natálií Tichánkovou z Moravského divadla Olomouc, která vyhrála prestižní cenu Thálie. Počkejte si na to.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Radio Metropole.
17: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřílkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
2: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
3: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
2: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
3: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
2: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
3: To mám posoudit já, to
2: ano,
3: je hrozně
2: ano,
3: těžké.
2: Přesně,
3: to,
2: přesně.
3: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
2: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V
3: to
2: čem si
3: výborné,
2: myslíš,
3: děkuji,
2: že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
3: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, nevěděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic, je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
2: A cena Thálie tě zavedla také na Olomouckou radnici před pár dny, osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
3: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
2: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
3: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
2: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
3: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
9: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
10: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
11: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz. Skonto nábytek.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
16: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
20: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
21: Rádio Metropole.
22: Tvoje odpoledne.
21: Tvoje rádio.
22: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole. Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Cisterna dnes zajišťuje pitnou vodu lidem v dolní části ulice Albertova v Olomouci, a to kvůli havárce na vodovodu. Tu včera večer zjistila hlídka strážníků a nahlásila vodárnám. Dnes se místo opravuje. Otevírají se volební místnosti a začínají komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstv. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
1: Sport.
3: První fotbalová liga se po téměř třítýdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Večer a v noci na Moravě něco málo napršelo a my víme, jak bude. Dneska vesměs polojasno, bez deště, a k tomu maximálně 11 až 15 stupňů. Velmi podobné teploty pak čekáme taky o víkendu, s tím, že v sobotu se občas vyskytnou přehánky, v neděli to bude spíš se sluníčkem. A bio zůstává na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Takže bychom se měli cítit dobře, žádné omezení, žádné zbytečné bolení hlavy.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme celkově silnější provoz kvůli podzimní flóře a s tím se počítá až do neděle. Jinak aktuálně policejní hlídka v Prostějově v ulici Za Olomouckou nebo v Hulíně na Holešovské. A pozor, bouračku máme hlášenou na D1, kousek od exitu právě na Hulín. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, s námi to dáte bez nehod a bez pokut.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: máme na naší vlně další hit a na dnešek připadá Světový den pošty. Tak přejeme precizní doručování a co nejméně ztracených zásilek. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obličej. Tvořivá dílna. Soutěže. Prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
8: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Posloucháš?
12: Radio Mex.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich rádiových vlnách máme přehled o tom, co hýbe regionálními weby a zpravodajstvím. Pojďme se na to mrknout. V ZOO Olomouc se až do 19. října nepodíváme na rozhlednu. A to z důvodu nového nátěru a údržby. Informuje o tom web Olomouc.cz. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, která před 2 lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Více se dozvíme na olomouckém reportu. Dýně, světýlka, strašidelná výzdoba, dětské tvoření i vůně dýňové polévky. Na to se můžeme těšit už 20. října v centru Přerova. Bude tady totiž tradiční dýňování. To píše na svých stránkách město Přerov. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: To snad ne, já se na to vysp***u. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
6: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
0: Rádio Metropole a odpolední chill. Ideální soundtrack

co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout další události dnešního dne. Velký cíl si dává fotbalová Sigma Olomouc. Chce vybudovat jednu z nejlepších mládežnických akademií v Evropě. Pomoci k tomu má i nově otevřené tréninkové zázemí v Olomouci Řepčíně. Klub chce, aby o olomoucké talenty měli zájem zahraniční týmy. Uvidíme, zda se mu to povede.
0: Olomouc aktuálně.
3: Audiovizuální hub vzniká v Olomouci na nádraží Olomouc město, kde sídlí minikino čekárna. Roste tu prostor pro sdílení audiovizuálních a filmových zkušeností, který bude rozvíjet gramotnost v oboru. Slavnostně se otevře 14. října. Dalov na Šternbersku je v novém. Skončila tu rozsáhlá rekonstrukce, při níž se podařilo obnovit kanalizaci, silnice i chodníky. Každodenní život místních tak bude o poznání pohodlnější a bezpečnější. Začaly volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Předejdete tak případnému zdržení na místě.
1: Sport.
3: Vítězství pro elitního hráče prostějovského tenisového klubu Jakuba Menšíka zvládl duel druhého kola turnaje ATP v Šanghaji. Na betonovém kurtu vyzval Srba Kecmanoviče a porazil ho po setech 6-3 a 6-3 a jde dál.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude o víkendu. V sobotu očekáváme zataženou oblohu a taky občasný déšť nebo přehánky. Meteorologové předpovídají až 10 mm srážek. Teploty by se nám měly vyšplhat k 16 stupňům. V neděli ráno mohou přijít mlhy, přes den nás pak čeká hlavně proměnlivá oblačnost. Spadnout může ojediněle i nějaká ta kapka. I v neděli se raději vybavíme mikinou, budeme mít do 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci lidi pomalu končí v práci, taky nám tady probíhá podzimní flóra, takže v některých ulicích se nám to trochu štosuje. Konkrétně s několika minutami zdržení počítáme v ulici Velkomoravská, Hodolanská, Pavlovická, 17. listopadu a taky na třídě Svobody a třídě Kosmonautů. Na odstavené havarované auto si dáme pozor na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Prostějov-Sever. Je tady uzavřený pravý jízdní pruh, projíždíme opatrně. Na policejní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Kroměříž Východ a taky v Prostějově v ulici Vrahovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, pojďme na ně. Začínáme v olomoucké Plech aréně, tady máme za sebou nedělní vzpomínku, která nás bude ještě nějakou dobu strašit. Naši borci podlehli na domácím ledu Třince Vysoko 0-9 a aktuálně se nacházíme na chvostu tabulky hokejové extraligy. Nicméně tento víkend máme před sebou dva výjezdy, dnes hrajeme od 17:30 v Litvínově a v neděli v 17:00 v Hradci Králové, tak držíme palce, ať ta deka z našich borců spadne. Jinak je za námi taky reprezentační fotbalová přestávka, tak se opět rozbíhá šance liga. Sigma hraje v neděli od 15. hodiny na hřišti Teplic a na Andrův stadion se potom podíváme 17. října, tedy v sobotu, kdy od 18. hodiny přivítáme Liberec. Jdeme i na florbal. Minulý víkend naše florbalky v domácí Čajk aréně dvakrát padly. V pátek 8-10 podlehli Znojmu, no a v neděli 6-7 Otrokovicím. Bylo to o prsa, tak snad si reputaci spravíme teď v neděli v Kopřivnici, kde hrajeme s tamnějšími Vikingy od 17. hodiny. No a minulý víkend se nedařilo ani našim basketbalistům. BK Olomoucko podlehlo v neděli Děčínu 51-76 a tento víkend jedou naši basketbalisté do Ústí nad Labem, kde hrají v neděli od 18. hodiny. To je sport na Metropole a už teď další várka muziky a energie.
0: Rádio Metropole a sport podle Štěpána. Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Rádio.

0: pohodový pátek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Víkend už stojí za dveřmi a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve které...

0: co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme.
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Posloucháš?
14: Radio Metro.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Každý cool projekt, každý moderní dům, útulná kavárna nebo ikonická stavba má jedno společné. Musel je někdo postavit. Dnes se podíváme na základní pilíř celého stavebnictví. Obor zedník. Všechno, co kolem sebe vidíte, od rodinných domů přes moderní bytové komplexy až po velké průmyslové haly, vzniká pod rukama šikovných zedníků. Dnešní zedničina už zdaleka není jen o Maltě. Je to moderní obor, kde pracujete s novými materiály, izolačními systémy i přesnými laserovými technologiemi. Chceš vidět, jak pod tvýma rukama roste nový svět a mít jistotu skvěle placené práce na celý život? Olomoucký kraj navíc tento klíčový obor podporuje krajskými stipendii, takže si vyděláváš už během studia. Podpoř svou budoucnost a postav se na vlastní nohy. Chceš stavět budoucnost, mít v životě jistotu a dělat práci, co má skvělý zvuk i peníze? Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Ahoj, krásný den a hezký pátek. Co dělat a kam vyrazit? V Olomouci pokračuje podzimní flora až do neděle. Přehlídka ovoce a zeleniny přímo na výstavišti. Podzimní farmářské trhy budou už zítra v Hranicích. Regionální produkty, farmářské dobroty, také rukodělné výrobky. Hranice, Masarykovo náměstí zítra mezi 10. a 16. hodinou. Na jablečný den se těšíme. V Kroměříži bude na Velkém náměstí také zítra. Kromě čerstvých jablek budou i mošty, jablečné koláče, záviny a marmelády, cymbálovka, loutkové divadlo pro děti, tak to je jablečný den v Kroměříži zítra na Velkém náměstí. V sobotu bude dýňobraní v Kožušanech v areálu za tratí od 14 hodin. A na zámku Plumlov, aby těch víkendových typů nebylo málo, budeme mít v sobotu halloweenské podzimní slavnosti. Zábava pro malé i velké, strašidelná diskotéka i prohlídky strašidelného sklepení. To je sobotní zámek Plumlov a halloweenské podzimní slavnosti. Tohle vypadá naprosto skvěle.
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. Galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
4: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kultura-hranice.cz.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz. Skonto nábytek.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
15: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží město, informuje server z dopravy.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
1: Sport.
3: Šéf přerovských hokejových Zubrů Tomáš Pluháček zareagoval na webu klubu na špatné výsledky. Po středeční prohře s Frýdkem Místkem 2-5 nevylučuje v týmu rázné změny. Omluvou pro fanoušky je vstup zdarma na sobotní mač se Slavií.
4: Jak bude? Slunce nám dnes zapadne v 18 hodin a 13 minut. Pokud máte na páteční večer plány, raději si sebou vezměte jednu vrstvu oblečení navíc. V noci nám teploty spadnou až k 7 stupňům. Zítra se nám obloha zatáhne, občas zaprší, teplotní maxima se vyšplhají k 16 stupňům. Podobné počasí pak očekáváme i v neděli.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na kruháči u Globusu. Na sjezdu k obchodu je tady odstavené auto na Krajnici. Při průjezdu centrem taky počítáme se zdržením několik minut v ulicích Pavlovická, Dobrovského, Velkomoravská a na Třídě Svobody a Třídě Kosmonautů. Nohu z plynu dáme taky na Šumpersku na výjezdu z Libiny ve směru na Hrabišín. Srazily se tu dva osobáky, projet je ale možné. Bouračku máme taky v Přerově v ulici Komenského. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: 9. říjen pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte na naší vlně.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
4: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus. Zatancuj si
6: so mnou. Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou. Mandolína,

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná dvě hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koníčky, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes.

0: 60 minut úplně bez fónu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Implantologické centrum Gamcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
10: Promění.
9: A v novou sukínku?
10: Promění.
9: A v paraplíčko?
10: Promění.
9: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
9: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
9: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
10: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Tvoje odpoledne?
15: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Olomouc si v aktuálních volbách připsala jedno velmi zajímavé celorepublikové prvenství. Jako jediné město v celém Česku totiž otevřela volební místnost přímo v botanické zahradě. Odevzdat svůj hlas v prvním kole senátních a komunálních voleb tak lidé mohou v opravdu netradičním a krásném prostředí. Otevřely se volební místnosti a začaly komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstev. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
0: Sport.
3: První fotbalová liga se po téměř třítýdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radia Metropole.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, a to i v lese na houbách. Uplynulá sezóna plných košíků už nám pomalu končí. Podle mapy, kterou zveřejňují odborníci, už je vysoká pravděpodobnost růstu pouze na Liberecku, na severu Olomouckého kraje a taky na Frýdecko-Místecku. Jinde už je šance odejít s plným košíkem spíše nízká. Třeba se to ale zlepší po víkendu. Během něj by nám totiž mělo zapršet. V sobotu lokálně až 5 mm srážek, v neděli hlavně na horách 2.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na nefunkční semafor v ulici Velkomoravská a Švajcerova. Trochu se to tady kvůli tomu štosuje, očekáváme zpoždění přibližně na 5 minut. Na D1 máme 2 nehody, ve směru Polsko-Praha je to kousek za exitem Kojetín, v opačném směru tedy na Polsko je to kousek před exitem Mořice. V obou případech se zvýšenou opatrností projedeme. Připomínáme taky bouračku 2 osobáků v Přerově v ulici Komenského. I tady raději nohu z plynu. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: a našich vlnách je to, co song to hit, a my vám přejeme pěkný pátek, zdravíme každou Sáru a každého Štefana a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáriu taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
14: Radio Metropole.
15: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tomtéž roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
2: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všecko to stačí.
1: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
3: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
4: Co je uvnitř?
5: Gratulace k svátku.

0: Metropole právě dnes.
1: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
10: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
11: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
12: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Tvoje odpoledne?
16: Tvoje rádio.
15: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. V pátek začaly volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování a jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
1: Sport.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
2: Radio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Sluníčko nám zítra vyjde 4 minuty po 7 hodině. Dny se nám pořád zkracují. Doba východu slunce je později a později, západ naopak mnohem dřív. Třeba zítra už budeme mít sluneční svit jen 11 hodin a 7 minut. Sobota nám přinese hodně mraků, lokálně i s občasným deštěm. Teploty se vyšplhají k 16 stupňům. Pokud plánujeme výlet v horách, tam počítáme spíše se 7 až 11 stupni.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci teď jezdíme bez větších komplikací, jen si dáme pozor na odstavené auto na Krajnici v ulici Pražská. Bouračku ale máme v Lipníku v ulici Hranická. Na silnici zůstalo odstavené havarované auto, projíždíme proto opatrně. Připomínáme taky bouračky na D1, které se momentálně vyšetřují. První ve směru Polsko-Praha, kousek za exitem Kojetín. V opačném směru tedy na Polsko, je to kousek před exitem Mořice. V obou případech se zvýšenou opatrností projedeme. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pátek trávíte s námi. Díky za to. Možná vyrazíte tento víkend do divadla a my v této hodině přineseme taky rozhovor s Natálií Tichánkovou z Moravského divadla Olomouc, která vyhrála prestižní cenu Thálie. Počkejte si na to.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
9: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eco.com. Více na cestaodpadu.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naše kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Itálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Itálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Itálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Itálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evita?

0: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic, je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď, když jsme si spolu volali po slavnostním galavečeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou, na čem dál pracuješ?
0: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc Natálie Tichánková získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
0: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
10: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Radio Metropole.
12: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
11: Kde stojí kolony?
12: Jaké je počasí na Moravě?
11: A kam zajít na dobrou pizzu?
12: To všechno a mnohem víc u nás.
11: U nás.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Vám posíláme na naší vlně další hit a na dnešek připadá Světový den pošty. Tak přejeme precizní doručování a co nejméně ztracených zásilek. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Posloucháš?
10: Radio Mé.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich rádiových vlnách máme přehled o tom, co hýbe regionálními weby a zpravodajstvím. Pojďme se na to mrknout. V ZOO Olomouc se až do 19. října nepodíváme na rozhlednu. A to z důvodu nového nátěru a údržby. Informuje o tom web Olomouc.cz. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, která před 2 lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Více se dozvíme na olomouckém reportu. Dýně, světýlka, strašidelná výzdoba, dětské tvoření i vůně dýňové polévky. Na to se můžeme těšit už 20. října v centru Přerova. Bude tady totiž tradiční dýňování. To píše na svých stránkách město Přerov. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a

0: Metropole. Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

Posloucháš? Radio Metropole. Oh!

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. The PM.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože...

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Lorana Wolfa, francouzského DJe a producenta, který svou hudbou ovládl taneční scény svými chytlavými housebeaty. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a nálady. Lorana Wolf je známý svým svěžím stylem a schopností dodat radost na každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Daxos, duo, které proslavilo funky house a disco zvuky na tanečních parketech po celém světě. Jejich hudba je jako pořádná dávka zábavy, která tě rozhýbe a zvedne náladu během pár vteřin. Daxos jsou jako ti kámoši, co ti na párty pustí hit, na který prostě musíš tančit. Jejich styl je hravý, chytlavý a plný energie, která tě nenechá sedět. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.

Tady je tvoje metropole. Apollo 440 jsou britští mazáci elektronické scény, kteří už od 90. let servírují energické mixy plné rocku a elektroniky. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku adrenalinu a vzpomínek na legendární party. Apollo 440 jsou stále v kondici a jejich beaty tě nenechají v klidu. Připrav se na pořádnou dávku energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendární kousky.

Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

Tady je tvoje metropole. Feed Me je britský producent a DJ, který v elektronické hudbě platí za jednoho z nejzajímavějších a nejkreativnějších tvůrců. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese nečekané zvraty a pořádnou dávku energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all.

0: Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Anne-Marie je zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a energií, která tě chytí hned od prvního tónu. Její hudba je jako kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a přitom ti zvedne náladu, ať se děje cokoliv. Spojuje popové prvky s tanečními rytmy a osobitým stylem, takže ji prostě...

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Raben, švédský producent a DJ, který se nebojí experimentovat a přináší do taneční hudby pořádnou porci energie a inovací. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí něco nečekaného, ale hned chytlavého. Raben je známý svým dynamickým stylem plným překvapení, co tě rozhýbe. Připrav se na pořádnou dávku taneční svěžesti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci taneční zábavy.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Kelis, americkou zpěvačku, která v hudbě kombinuje soul, R&B, rock a taneční rytmy. Její styl je jako ta kamarádka, co ti přinese do playlistu trochu originality a svěžesti.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naše kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic, je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď, když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou, na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká pořádná klubová vlna s duem Sidepiece, americkými mistry House Brew, co tě roztančí, i když si původně jen šel vynést koš. Jejich beaty jsou ostré jako čerstvě nabroušená čepel a refrény chytlavé jak lepidlo. Sidepiece jsou jako kámoši, co přijdou pozdě na párty, ale okamžitě ji zachrání. Jejich styl je moderní, funky, plný zvratů i elektronického šmrncu. Tak zůstaň naladěný. Na Metropoli právě

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. V pátek začaly volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování a jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
1: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
0: Radio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Cédric Gervais je francouzský DJ a producent, který svými chytlavými tanečními skladbami baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pohody.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ayman Bek je kazašský DJ a producent, který se proslavil remixem, který rozvolnil taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé beaty. Ayman Bek umí vytvořit groove, který tě nenechá v klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví

0: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Milk and Sugar. Německé duo, které už dlouhá léta vládne tanečním.

Tady je tvoje metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou projížďku. Jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na párty a nedá ti vydechnout. Luca umí mixovat energii s melodiemi tak, že prostě musíš začít tančit. Jestli hledáš nový zvuk, co tě nenechá v klidu, tak tenhle borec je jasná volba.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Hodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme Dariu Marx, francouzskou zpěvačku s hlasem, který dokáže být jemný i nekompromisní zároveň. Její pop je energický, barevný a nese sebou jasné poselství. Být sám sebou a nestydět se za to. Daria je jako kámoška, co ti poradí, i když jsi dole, a ještě ti u toho pustí hudbu, co tě postaví na nohy. Styl? Pop s francouzskou noblesou a moderními beaty. Tak zůstaň s námi. Metropole tě teď naladí na vibe, co mluví napřímo. Oh.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Fat Al Grant je holandský DJ, producent a remixer, který si na taneční scéně vybudoval pevné místo díky svým chytlavým a energickým trackům. Fat dokáže kombinovat silné beaty s melodickými linkami tak, že si jeho hudbu prostě zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která tě rozhýbe a udrží v tempu.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Samiho Portera, britského producenta, který v taneční hudbě spojuje chytlavé beaty s moderním groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční nálady a energie. Sami Porter